0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 11. srpna. Komponoval téměř jako Mozart, dokonce jeho díla za Mozartova dlouho považovali. Narodil se ale v Drážďanech a slavného Rakušana téměř o 20 let přežil. Kdo to byl, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z díla Henryho Persla. Byla to árie z narozeninové ódy pro královnu Marii. Zpíval nám Tim Mead a doprovázel soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. Dnes máme 11. srpna, ranní vysílání už zahájilo proud pěkné hudby v 7 hodin, teď už je 5 minut po 7. a na vás čeká spousta dalších pěkných skladeb a navíc seznámení s německým skladatelem, jehož dílo zaměňovali za Mozartovo. Tím skladatelem je Josef Schuster. Možná ho znáte, možná ne. Přiblížíme si ho v dnešním ranním vysílání. Teď už ale uherský tanec číslo 3 F-dur Johannesa Brahmse.

To byl uherský tanec číslo 3 F-dur Johannesa Brahmse v podání londýnského symfonického orchestru pod taktovkou Neeme Järviho. 7:07 mám pro vás jednoduchou předpověď počasí. Dnes nás čeká o něco chladnější den, než byly ty předchozí, tak si trochu vydechneme. Ty nejvyšší teploty by měly dosahovat v hlavním městě dnes jen 26 stupňů Celsia. Mělo by být polojasno až jasno. A u nás máme také jasno, co za chvíli uslyšíte. Bude to předehra k opeře Oberon od Karla Marie von Webera. Uslyšíme, jak ji hraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Rafaela Kubelíka.

Dozněla předehra k opeře Oberon Karla Marie von Webera. Hrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Rafaela Kubelíka a dohrál 8:15. Za chvíli uslyšíme téma síly ze série Star Wars. Bude to pochopitelně hudba Johna Williamse. Ovšem, tak jak ji hraje Alexander Taron na svém dvojalbu Cinema z října 2022. Předtím ještě informace o dopravních nehodách. V Praze komplikuje provoz dopravní nehoda na Cínovecké ulici, další na Jugoslávských partizánů a buďte opatrní i na Modřanské.

0: nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hravěnky Čáky Sélové, byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Nechtěji, už tam bude.
4: Přestaň. Mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Byl to slovanský tanec, který nám zahrál Symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana. Za 2 minuty bude 7:30 a my se zaposloucháme do hudby Bély Bartóka, která je inspirována lidovými rumunskými tanci. A uslyšíme úpravu této skladby Bély Bartóka pro zobcovou flétnu a cymbál. Hrát nám bude Lucie Horš a Dani Luka. Ale ještě předtím si připomeňme jednoho německého skladatele, jehož dílo bylo dlouho považováno za dílo Mozartovo. Přitom se narodil o 8 let dříve než slavný Rakušan. Je to Josef Schuster. Narodil se 11. srpna roku 1748 v Drážďanech a podobně jako Mozart získal první hudební vzdělání od svého otce. Pak ale se díky stipendiu ocaských kurfiřtů mohl ocitnout také na hodinách Giovanni Battisti Martiniho a získat tak další a rozšiřující hudební vzdělání.

Dozněla hudba Bély Bartóka, ale také rumunských lidových skladatelů. Slyšeli jsme totiž úpravu Bartókových rumunských lidových tanců pro zobcovou flétnu a cymbál. Hrála nám Lucie Horš a Dani Luka. 7:45 máme pro vás další skladbu Tarquinia a Meruli. Je to Ballo de Topolicio, ale ještě předtím, než se rozezní, připomínáme si dnes narození německého skladatele Josefa Schustera, který byl ve své době velmi oblíbeným autorem oper, a to nejenom v Německu, ale například i v Neapoli a v Benátkách. Dokonce v Neapoli právě získal svůj velký první úspěch se svojí první operou. Zkomponoval jich opravdu celou řadu.

0: Doznělo Balo de Topolí, Gio Tarquini a Meruli v porádní souboru La Citra Baroque Orchestra pod vedením Andrej Markona. Je 7 hodin 37 minut a my se nyní dostáváme k skladateli Josefu Šustrovi a jeho dílu, které bylo dlouho považováno za Mozartovo, ačkoliv Josef Šuster se narodil o 8 let dříve než Mozart a zemřel o 19 let později než Mozart. Dožil se tedy pěkného věku. Za tu dobu složil mnoho oper, ale také instrumentální hudbu. A mezi tu patří i milánské kvartety. Ty složil někdy kolem roku 1780 a když pan Köchl dával dohromady seznam Mozartových děl, tak zařadil tato smyčcová kvarteta v katalogu číslo 210 do přílohy. Stále se mělo tedy za to, že jsou to díla Mozartova, ale v 60. letech 20. století muzikolog Ludwig Fincher dokázal odhalit jejich skutečný původ a nakonec tedy dílo Šustrovo přestalo být připisováno Mozartovi a zůstalo připisováno právě Josefu Šustrovi. My si teď poslechneme hudbu, která pochází z období, kdy působil pan Šustr, kdy působil i Wolfgang Amadeus Mozart. Zaposloucháme se totiž do tvorby Josefa Haydna. Zaposloucháme se do čtvrté části symfonie číslo 104 D dur, tedy do londýnské.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Doznělo finále, čtvrtá věta symfonie číslo 104 D-dur londýnské Josefa Haydna. Hrál soubor London Classical Players pod taktovkou Rogera Norringtona a dohrál ve 7:45. Za chvíli se zaposloucháme do tvorby Alexandra Desplata. Uslyšíme hudbu z filmu Malé ženy z roku 2019. Je to hudba z filmu Greta Gerwig a to z roku 2019, kdy si vzala slavný romantický román O čtyřech sestrách od spisovatelky Louise May Alcottové a zpracovala jej velmi zajímavým způsobem. Vybrala si i dobrého skladatele a to budete moci poslouchat také vyslechnout v následujících minutách.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Sergej Nakarjakov nám mistrovsky zahrál skladbu Nikoli Paganiniho Moto Perpetuo a my slyšeli za doprovodu Alexandra Markoviče. 4 minuty nám zbývají do 8 a to je čas ještě pro tvorbu Georga Friedricha Händla. Zaposloucháme se do jeho hudby k ohňostroji. Uslyšíme část z původní verze pro 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních rohů a 4 sady tympán, tedy menuet.

0: Slyšeli jsme, jak nám soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka zahrál část z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla těsně před 8 hodinou. Za chvíli na vás čeká jedna z biblických písní Antonína Dvořáka Bože, bože, píseň novou. Zpívat nám ji bude Jan Martiník za doprovodu České filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Ale to bude až po zprávách v 8.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vedení hlavního města opět vybralo v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Výsledek soutěže včera schválili městští radní. Tendr se táhne od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu, který naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. Počet obětí včerejšího zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111. Zraněno bylo přinejmenším 87 lidí a zřítilo se 61 budov, uvedl prezident Abelardo de la Espriella. Oznámil, že navštíví postiženou oblast a že vyhlášený nouzový stav umožní urychlit uvolňování potřebných finančních prostředků. V areálu vyhořelého zámku v Horním Maršově na Trutnovsku začaly stavební práce, které mají památku zabezpečit a připravit na přestavbu. Jedná se o první etapu obnovy zámku, který je od požáru v roce 2018 v havarijním stavu. Rekonstrukce zámku může začít až po celkovém statickém zabezpečení objektu a jeho zastřešení, které zabrání dalšímu chátrání. Dnes očekáváme, že nad Českou republikou bude jasno, ráno a dopoledne místy skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia. Na jihu Moravy může být až kolem 30 a v tisíci metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia. To je ze zpráv o 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do jedné z biblických písní Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Jan Martiník nám dospíval jednu z písní Dvořákova cyklu 10 písní. Biblické písně byly vydány v roce 1894 a našli byste v nich i onu Bože, Bože píseň novou, kterou nám před chvílí Jan Martiník za doprovodu České filharmonie zaspíval pod vedením Jiřího Bělohlávka. 8:05 a čas pro hudbu Christopha Willibalda Glucka pro tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika. Na violončelo nám bude hrát Camille Thomas, vynikající violončelistka, a doprovázet ji bude bruselská filharmonie pod vedením Matěje Herzoga. Předtím jsou tu ale ještě informace o dopravní situaci v Praze, především o dopravních nehodách, které vás zpomalí. Jednak na pražském okruhu na D0 na 16. kilometru ve směru k Ruzyni k D7 a další nehoda je hlášena z Modřanské ulice.

0: To byl tanec Blažených duší z opery Orfeus a Euridika. V aranžmá pro violončelo a smyčcový orchestr. Hrála bruselská filharmonie a solistkou byla Camille Thomas. 8 hodin 8 minut. Máme před sebou ještě větší část druhé části dnešního ranního vysílání a v té také budeme soutěžit o dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Letos se koná už 25. ročník a my se budeme moci s vámi podělit o zážitek z koncertu Terezie Fialové, která vystoupí v České Lípě v Bazilice všech svatých v sobotu 19. září od 20 hodin. Na programu bude spousta zajímavých skladeb a navíc bude koncert doprovázen i vizuálně. Jak? Na to si počkejte, až budeme soutěžit. Vysvětlím.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme, jak má rytmus Stefan Grappelli a McCoy Tyner. Mají rytmus určitě v krvi, stejně jako George Gershwin, který složil právě píseň Mám rytmus, I got rhythm. My jsme ji slyšeli v instrumentální podobě na housle a klavír. Za chvíli se zaposloucháme do tvorby Howarda Shora a toto jméno je spojeno především se sérií filmů Pán prstenů. A právě takovou hudbu teď uslyšíme v 8 hodin 12 minut od Filharmoniku města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Sciaracula Maracula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas

0: víc zvědaví. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Tohle je Klasik Praha.

Měli jsme možnost slyšet, jak probíhá skamenění Fínea a jeho přátel. Slyšeli jsme totiž symfonii číslo 6 D-dur ze symfonií na náměty Ovidových proměn. Takový název měla tedy skamenění Fínea a jeho přátel a čtvrtou větu nám zahrál Pražský komorní orchestr pod vedením Bohumila Gregora. Byla to hudba Karla Dieterse von Dietersdorf a za chvíli na nás čeká tvorba Samuela Coleridge Taylora. Uslyšíme druhý ze čtyř charakteristických valčíků. Hrát nám bude Maya Megap a Matthew Shellhorn. Ale ještě než se rozehrají, je třeba vyhlásit naši dnešní ranní soutěž. Soutěžit budete moci o dvě vstupenky na koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika. A my vás zveme na koncert a společně se také budeme moci zabývat soutěží, která dá vyhrát jednomu z vás dvě vstupenky na koncert Gadala Díky roční doby. Vystoupí na něm vynikající klavíristka Terezie Fialová. Na koncertu nejenom uslyšíte pěkné tóny, ale také uvidíte kresbu Attily Verše a navíc se budete moci potěšit i zajímavým nasvícením kostela, ve kterém proběhne tento koncert. To nasvícení má na starosti Rudolf Živec. Celý koncert proběhne 19. září od 20 hodin v České Lípě v Bazilice všech svatých. Terezie Fialová vás tam seznámí s tvorbou dvou skladatelů 20. století. Jsou to autoři, kteří patří k těm melodickým a tím pádem i velmi dobře posluchačsky přijímaným. Prvním je Peter Vasks, který je významným lotyšským skladatelem. A druhým na programu je Gaia Kancheli, mezinárodně uznávaný gruzínský skladatel. Celý koncert má podtitul Minimalistická hudba s maximálním účinkem. Jak jste slyšeli, 19. září od 20 hodin v Bazilice všech svatých v České Lípě. Dříve než řeknu soutěžní otázku, abyste mohli vyhrát dvě vstupenky na zmíněný koncert, je třeba dodržovat pravidla našich soutěží a také volat na správné telefonní číslo. A to je číslo 739 987 987. Prosím, volujte jenom po dobu následující skladby. A už se dostáváme k soutěžní otázce. Kolikátý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika se letos koná?

0: dozněl druhý ze čtyř charakteristických valčíků Samuela Coleridge Taylora, hrál na Maya Megap a také Matthew Shellhorn. Slyšeli jsme housle a klavír. Na koncertu, na který jsem vás zval, tedy v rámci festivalu Lípa muzika, na koncert Terezie Fialové, který se koná v České Lípě v Bazilice všech svatých 19. září od 20 hodin, uslyšíte jen klavír, ale za to skladby, které lahodí uchu. Jsou to skladby 20. století, ale od skladatelů, které tady málo známe, i když jsou světově uznávaní. A právě Terezie Fialová se rozhodla seznámit i české publikum s tvorbou lotyšského skladatele Peterise Vaskse a také Gaia Kancheriho, který je mezinárodně uznávaným gruzínským skladatelem. Bohužel v této soutěži, ve které jsem se ptal na to, kolikátý ročník letos festivalu Lípa muzika se koná, mi nepřišla žádná správná odpověď, tak končím dnešní soutěž bez výherce a snad při příští soutěži v dopoledním vysílání bude větší štěstí jak na výhru, tak na výherce. To se dozvíme až po 9. Teď už je 8 hodin a 34 minuty a my budeme poslouchat předehru k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla předehra k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Hrál nám Gewandhaus Orchester Leipzig pod vedením Andrise Nelsonse. Dohrál přesně ve 8:45 a nás nyní čeká seznámení s další ze skladeb Michela Richarda Delalandeho. Zatouláme se alespoň na chvíli do francouzského baroka a uslyšíme část z páté svity v podání souboru La Symphonie de Murat pod vedením Igareyného.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Slyšeli jsme skladbu Bartolomea Rulovse. Byla to třetí část sonáty pro housle, violončelo a čembalo. Hrali nám Monika Hackett, Richard van der Meer a Tini Mathot. Poslední skladbou dnešní ranní nabídky bude druhá část klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice. Uslyšíme, jak nám ji zahraje Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Roberta Jindry.

0: Slyšeli jsme klenot z alba Zapomenuté české klavírní koncerty, které vydal Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Roberta Jindry. Byla to druhá část klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice. Dozněla těsně před 9:00. S ní také končí dnešní ranní vysílání, ale dopolední blok navazuje v zápětí. A tak se budeme moci společně zaposlouchat už za chvíli do tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme první větu symfonie číslo 40 G-moll. Hrát nám bude Pražský komorní orchestr pod vedením Charlese Mekerase. A také na vás se čeká novinka týdne.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Dozněla ukázka ze symfonie 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. My slyšeli první větu, a to velmi známou. Hrál ji Pražský komorní orchestr pod taktovkou Charlese Mekerase. Byla to první skladba dnešního dopoledního vysílání, kterým vás bude provázet Filip Sichra. A začínáme nejenom Mozartovou hudbou, ale také novinkou týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Zajímavé nové album, vydané 24. července vydavatelstvím Pentaton, představuje skladby, které mistři hudby stříbrného plátna a držitelé Oscarů za filmovou hudbu zkomponovali pro koncertní pódia. Album nahrál Singapurský symfonický orchestr, jedno z předních asijských těles s dirigenty Darrellem Angem a Joshuou Tanem. V hlavní roli jsou tentokrát dechové nástroje. Od Johna Williamse zde najdeme dvě skladby z 60. let minulého století. Dramatický jednovětý esej pro smyčce a působivý koncert pro flétnu a orchestr. Tam se skladatel nechal inspirovat technikami používanými při hře na japonskou flétnu shakuhachi. Solo hraje flétnistka Jin Ta. Obě díla, napsaná ještě před Williamsovými prvními úspěchy v Hollywoodu, jsou důkazem jeho instrumentačního mistrovství a brilantní práce s orchestrálními barvami. Dalším hollywoodským autorem zastoupeným na albu je Bernard Herrmann, o dvě dekády starší než Williams, jenž hudbou doprovodil třeba Občana Kanea nebo Scorseseho film Taxikář. Asi nejvíce se však do povědomí zapsal s nepokojivou hudbou k Hitchcockově thrilleru Psycho. Na albu je natočena jeho lyrická skladba Souvenir de voyage, původně klarinetový kvintet, který zde zní v úpravě pro solový klarinet. Hraje Ma Yue a smyčcový orchestr. My se budeme moci zaposlouchat do pěkné ukázky z tohoto alba, ale ještě vám prozradím, kdo je třetím nejstarším a nejméně známým uvedeným skladatelem na tomto albu. Tím je Hugo Friedhofer, který získal Oscara v roce 1947 za hudbu k filmu Nejlepší léta našeho života. Jeho jméno sice není ani napsáno na obalu, členové dechové sekce singapurských symfoniků, nicméně na tuto novou nahrávku natočili i jeho zdařilý dechový kvintet z roku 1973. Jako hudební ukázku si v podání singapurských symfoniků nyní již vyslechneme skladbu Johna Williamse Esej pro smyčce z roku 1965.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu k filmu Pýcha a předsudek Daria Marianelliho. Hrál nám Jean-Yves Thibaudet. Nyní nám budou hrát hráči orchestru Prague Philharmonia pod taktovkou Emmanuela Viome. Zaposloucháme se do třetí části svity Má matka husa, Šeretka, vládkyně Pagot.

Dozněla Šeretka, vládkyně, pak od třetí část Matky Husy Maurice Ravela. Hráli nám hráči Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma. My se ovšem nyní zaposloucháme do hudby Amy Beach, což je americká skladatelka a klavíristka, první žena, která se ve Spojených státech amerických prosadila jako autorka symfonické hudby. Žila a tvořila na přelomu 19. a 20. století. A my od ní uslyšíme, respektive z jejího díla, Romanci pro housle a klavír. Tuto tvorbu Amy Marcy Beach nám zahraje Augustin Hadelich a Orion Weiss.

Slyšeli jsme jednu ze skladeb americké skladatelky a klavíristky, první ženy, která se ve Spojených státech amerických prosadila jako autorka symfonické hudby. My však slyšeli její komorní skladbu, romanci pro housle a klavír, kterou nám zahráli Augustin Hadelich a Orion Weiss. Dohráli 9:55 a nyní už se zaposloucháme do tvorby Petra Iljiče Čajkovského. Uslyšíme druhou část jeho symfonie Manfred v podání České filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla ukázka ze symfonie číslo 7 a dur Ludvíka van Beethovena. Třetí větu nám hrál Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Georga Scholty. A ještě jedna skladba nám zbývá do desáté. Tou bude od Jeana Baptista Lyllyho a Bertranda de Bassy ukázka z alba, na kterém jsou nahrány skladby těchto dvou autorů. To je album, které nahrál soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče a my na něm můžeme slyšet hudbu taneční. Teď se zaposloucháme do Suite de Rigaudon a Rigaudonu.

0: Slyšeli jsme hrát na dudy flétnistu a muzikologa Françoise Lazareviče, který navíc založil soubor, který doprovázel ono dudové solo Les Musiciens de Saint-Julien. Byla to jedna ze skladeb CDčka, na kterém jsou nahrány taneční skladby Jeana Baptista Lullyho a Bertranda de Bassy. Je 9:59. Za chvíli 10:00 a s ní pokračování dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha. Už během pár vteřin se zaposloucháme do úpravy pro dva klavíry symfonie číslo 2 e-moll Sergeje Rachmaninova. Rád nám budou Daniel Trifonov a Sergej Babajan. Čekají nás ale i další skladby a navíc soutěž o dvě vstupenky na recital Adama Plachetky.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Slyšeli jsme úpravu symfonie číslo 2 e-moll Sergeje Rachmaninova pro dva klavíry, respektive třetí část této symfonie v podání Daniela Trifonova a Sergeje Babajana. Nyní máme možnost vyslechnout tvorbu barokní Georga Filipa Telemana v podání Bertolda Kuikena, Sigiswalda Kuikena, Wielanda Kuikena a Gustava Leonharta. Zaposloucháme se do páté části tohoto zajímavého díla pařížského kvartetu číslo 1.

Dozněla pátá část pařížského kvartetu číslo 1 Georga Filipa Telemana. Nyní se zaposloucháme, a to ve 10:45, do díla Aarona Coplanda. Zazní hudba k dokumentárnímu filmu The City z roku 1939 a my ji uslyšíme v podání Post Classical Ensemble pod vedením Angela Chile Ordoněze. Je to ukázka z filmové tvorby tohoto amerického skladatela. Svou hudbu k dokumentárnímu filmu The City Ralfa Steinera pojal skladatel jako

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusů?

0: luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme emprompty France Schuberta, hrál nám Alfred Brendel a dohrál 3 minuty před 10:30. Teď bude následovat skladba od Astora Piazzoli. Bude to známá skladba Oblivion, ovšem v úpravě pro trubku a orchestr. Solo bude mít Lucien Renaudin Varie a doprovázet bude orchestr Philharmonic de Monte Carlo pod vedením Saši Getzla. A pak už budeme soutěžit o 2 vstupenky na písňový recital Adama Plachetky.

Slyšeli jsme v úpravě pro trubku a orchestr známou skladbu argentinského skladatele Astora Piazzolly Oblivion. Hrála nám Lucien Renaud din Vary a doprovázel orchestr Philharmonic de Monte Carlo pod vedením Saši Getzla. Je minuta po 10:30 a nás nyní čeká dopolední soutěž. Výhrou jsou dvě vstupenky na písňový recitál Adama Plachetky. Doprovázet tohoto našeho předního pěvce bude na klavír David Švec. A je to jeden z koncertů 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který je pro vás přichystán po celé září. Začíná 2. září. My vás však zveme na koncert s Adamem Plachetkou, který se koná 6. září od 18 hodin v kinu Vesmír v Ostravě. Budete mít jedinečnou příležitost slyšet tohoto světově proslulého pěvce u nás, protože cestuje hodně za zahraničí. A navíc budete moci vyslechnout biblické písně Antonína Dvořáka, tedy hudební literaturu, která patří k naší zemi. A kromě toho také tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta, pochopitelně tu písňovou, aby se projevil krásný hlas Adama Plachetky. Dříve než budeme soutěžit, připomínám, že soutěžíme podle pravidel, která najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také je dobré volat na správné telefonní číslo a to je číslo 739 987 987. To je telefonní číslo pro vaše odpovědi na soutěžní otázky. Dnes máme jenom jednu soutěžní otázku a díky ní vyhrajete ony dvě vstupenky na písňový recital Adama Plachetky. Mě zajímá jedna z oper Wolfganga Amadea Mozarta, protože na písňovém recitálu uslyšíte i árii z této opery. Je to opera, kterou složil Mozart na objednávku českých stavů ku příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Jak se tato opera jmenuje?

Dozněla část z Tedea Františka Xavera Richtera. Slyšeli jsme část devátou In te Domine speravi v porádní Czech Ensemble Baroque Choir a také Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. Slyšeli jsme tedy celý sbor, ale pokud chcete slyšet pouze jednoho pěvce světově proslulého našeho pěvce Adama Plachetku, pak je dobré se rozjet na koncerty Svatováclavského hudebního festivalu, respektive na ten, o kterém jsem mluvil před chvílí, když jsem vyhlašoval soutěž. Neboť máme pro vás dvě vstupenky na písňový recital Adama Plachetky. My jsme před chvílí soutěžili, ale nedostala se ke mně správná odpověď. Tak prodlužuji soutěž ještě na tu další skladbu, kterou je část z druhého dějství opery Dvě vdovy, když zavítá máj. Zpívat vám bude jiný z našich proslulých pěvců, Pavel Černoch.

Slyšeli jsme ukázku z díla Bedřicha Smetany, zpíval nám Pavel Černoch, Když zavítá máj, árii z druhého dějství opery Dvě vdovy. Hrála nám i Česká filharmonie pod vedením Tomáše Netopila. My však soutěžili o vstupenky na koncert jiného našeho pěvce Adama Plachetky, který bude zpívat písňový recitál v Ostravě v kinu Vesmír v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Máte jedinečnou příležitost slyšet tedy celý večer jeho krásný hlas, a to v repertoáru nejen českém, jak jsem říkal, zpívat bude biblické písně Antonína Dvořáka, ale také v tvorbě Wolfganga Amadea Mozarta, a jednu z těch písní, nebo respektive árií, bude zpívat i z opery, kterou si zadali čeští stavové u Wolfganga Amadea Mozarta, aby ji vytvořil ku příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále, a ta opera se jmenuje La Clemenza di Tito, a to byl ten správný název, který jsem chtěl slyšet v našich telefonátech, respektive ve vašich telefonátech sem k nám do studia. Zavolal mi i pan Jiří Bláha, ten byl první z těch volajících, kteří mi volali správné jméno nebo správný název této opery, a také vyhrává vstupenky, protože právě on mi sdělil v telefonním rozhovoru, že šlo o La Clemenza di Tito, o tuto operu Wolfganga Amadea Mozarta. Vám ostatním, kterým nevyšlo štěstí, tak doufám, že vám vyjde příště v našich dalších soutěžích. A teď už se zaposlouchejme do tvorby Friderika Chopina. Uslyšíme třetí část koncertu číslo 2 F-moll pro klavír a orchestr. Solo má Jan Simon a doprovází Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Každý už tam bude.
11: Přestaň! Štěl mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme dívku s vlasy jako len, známou skladbu Claude Debussyho. Ovšem tentokrát to byla píseň, ve kterém zněl krásně soprán Julie Rose. Doprovázena byla Susan Manoff. 10 hodin 56 minut, blížíme se tedy k 11. a to tentokrát s hudbou Jana Nováka. Uslyšíme třetí část koncertina pro dechové kvinteto. Je to Allegro Swingy. Hrát nám bude Alinde Quintet. Anna Talácková, Barbora Trnčíková, David Šimeček, Krištof Kostka a Petr Sedlák.

0: S hudbou Jana Nováka, s jeho koncertínem pro dechové kvinteto třetí částí jsme se dostali až k 11. hodině. Nyní nás čeká ještě 60 minut dopoledního vysílání, které otevře klavírní sonáta A-dur. Druhou část tohoto díla Friedricha Theodora Frelicha nám zahraje Alena Hönigová.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část klavírní sonáty A dur Friedricha Theodora Frelicha, nejvýznamnějšího švýcarského skladatele raného romantismu. Hrála nám Alena Hönigová a dohrála 10 minut po 11. hodině. Za chvíli se rozeznějí tóny Josefa Bohuslava Ferstra. Uslyšíme, jak je hraje Jiří Bárta a Pražská komorní filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši. Neboť nám zahrají třetí část Ferstrova koncertu pro violončelo a orchestr.

Jiří Bárta a Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši nám dohráli třetí část koncertu pro violončelo a orchestr Josefa Bohuslava Ferstra. 11:45. Nyní se budeme moci oddat tónům Rachel Portman a ještě před obědem si dopřát čokoládu. Zazní totiž hudba ze snímku Čokoláda.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku ze smyčcového oktetu C-dur George Enescu. Byla to čtvrtá část a bylo třeba, aby se na ní spojili dva soubory. Jedním z nich byl Katior Eben, a to je pařížský soubor, a tím druhým londýnský Belcha Quartet. Máme minutu po půl dvanácté a nás nyní může oslovit tvorba Benedetta Marcella. Zaposloucháme se do Chaconne ze sonáty číslo 12 a hrát nám ji bude soubor Les Inventions.

Taková je Čakona, sonáty číslo 12 Benedetta Marcella. Hrál nám soubor Les Invisions a dohrál 6 minut po půl 12. Nyní nás přemůže krása hudby Ference Lista. Doufám, že i vás, u posluchače, u rozhlasových přijímačů, anebo kteří nás posloucháte třeba v mobilní aplikaci. První část koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur Ference Lista nám zahraje Jean-Yves Thibaudet a doprovázet jej bude orchestr Symphonique de Montréal pod vedením Charlese Dutoit.

Jean-Yves Thibaudet nám dohrál solo v první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur Ference Lista. Hrál za doprovodu orchestru Symphonique de Montréal pod vedením Charlese Dutoit. A my se teď z romantismu přesuneme až do období baroka, a to do Anglie, ve které působil Henry Purcell. Uslyšíme část z jeho rozsáhlého díla Árii ducha zimy z opery Král Artuš a nebe britská čest. Co si za mocnost? Král Artuš je Purcellova opera na libreto slavného restauračního básníka Johna Drydena a děj míchá artušovské legendy s britskou historií, s antikou i s germánskou mytologií. Jde o velice sugestivní znázornění zimy, kterou teď uslyšíme v barokní hudbě. Přerývaný zpěv znázorňuje, jak duch zimy pomalu rozmrzá, předčasně probuzen Cupidem. Zpívat nám bude Dingle Yandel, doprovázet bude souborem Les Inversions.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsme Klasik Praha.

To byla ukázka z díla Leoše Janáčka, kterou jsme před chvílí měli možnost slyšet v podání souboru Kamerata Bohemika Prague pod vedením Gudny Emilsna. Byla to svita pro smyčce z raného období Janáčkovy tvorby. Čtvrtou část jsme nyní slyšeli těsně před 12. hodinou, ale ještě 12 není, ještě není pravé poledne a tak nám zbývá v našem dopoledním vysílání čas na další melodie. Tentokrát to bude Preludium des Dur Friderika Chopina. Hraje Ivan Klánský.

Ivan Klánský nám zahrál zádumčivou skladbu Friderika Chopina Preludium des Dur. A my se rozloučíme s dnešním dopoledním vysíláním o něco, řekl bych, rychlejší a veselější skladbou. Zazní totiž Allegro z koncertu G-dur pro čembalo Františka Bendy. Uslyšíme, jak je hraje Chalef at El na čembalo, Marcel Komendant na cymbál a soubor Il Sonar Parlante pod vedením Vittoria Gielmiho. Tento soubor je vlastně cymbálová muzika. Zahraje nám ukázku z díla Františka Bendy, ovšem v úpravě právě pro cymbálovou hudbu. Je to ukázka z alba Gypsy Barok, na které můžete slyšet úpravy různých barokních i klasicistních skladeb.

0: To byla ukázka z alba Gypsy Baroque z roku 2018 zajímavého přetvoření barokních a klasicistních skladeb do podoby cymbálových skladeb. My se zaposlouchali do toho, jak nám takovou hudbu zahrál soubor Il Suonar Parlante, vedený Vittoriem Guelmim. Na čembalo měl solo Chalef Atel, doprovázel Marcel Komendant na cymbál a byla to skladba Františka Bendy v nezvyklém podání. Koncert G-dur pro čembalo, smyčce a basso continuo. Je 12 hodin pravé poledne a to už je čas také pro další naše vysílání odpolední. Provázet vás jim bude Bára Sedláčková. Filip Sichra se loučí a přeje vám pěkný den. Celé úterní odpoledne i večer.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 11 minut a od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes spolu prožijeme příjemné, tedy doufám, že bude příjemné, úterý 11. srpna. Budeme spolu až do 19 hodin. Mezi 15. a 16. hodinou nás čeká soutěž o vstupenky na Dvořákovu Prahu a mezi tím spousta skvělé hudby. Vy jste právě teď slyšeli koncert pro klavír a orchestr Amol, třetí větu Edvarda Hagerupa Grieka. Hrál nám symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Colina Davise. Mariah Ferraya hrála na klavír. No a my si teď pustíme Ludvika van Beethovena a jeho druhou větu ze symfonie číslo 7 A-dur. Chicagský symfonický orchestr nám zahraje Georg Scholty, diriguje. Příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, Georges Enescu. Skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Ve 12 hodin 23 minut jste slyšeli původní verzi hudby k ohňostroji. Slyšeli jste právě tu pro 24 hobojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních ruhů a 4 sady tympán. Slyšeli jste čtvrtou větu. No, hrál nám The English Concert, soubor hráčů na dobové nástroje pod taktovkou Trevora Piňoka. My si teď pustíme koncert pro housle o orchestr D-dur, bude to druhá věta Johannese Brahmse, zahrají berlínští filharmonikové, Herbert von Karajan diriguje. Na housle uslyšíte hrát Anne-Sophie Mutter.

Dozněla druhá věta koncertu pro housle a orchestr D-dur Johannese Brahmse. No a my na Rádiu Klasik Praha pokračujeme dál skvělou hudbou. Tentokrát to bude ale hudba z alba Beyond, polského kontratenoristy a breakdancera, které se zaměřuje převážně na italský repertoár 17. století, ale vyšla v roce 2023. Dramaturgii CD, kde zní hudba 18 skladatelů a které obsahuje 10 novodobých premiér, vytvářel zpěvák a muzikolog Yannis François. No a my si pustíme hudbu Paola Pietra Capelliniho, to byl neznámý římský skladatel poloviny 17. století. No a jde o premiérovou nahrávku této skladby.

italský kontratenorista a breakdancer, miluju tohle spojení, nám naspíval premiérovou nahrávku skladby, nebo premiérově nám naspíval skladbu tady Paola Pietra Capelliniho, skladatele ze 17. století. Moc se mi líbí, když Jakub Josef Orlínský pátrá tady v těch starých notách a spisech a hledá tuhle starou hudbu a zatím představuji si, že třeba dopoledne pátrá v těch archivech a potom naspívá tuhle starou hudbu a odpoledne si pustí hip-hop a breakuje, nebo možná breakuje na tuhle tu hudbu, to by taky šlo. To je skvělé. Tahle ta skladba se jmenovala Kdo chce, aby se srdce radovalo. No, myslím, že to chtějí všichni. Teda doufám, že to chtějí všichni. Teď si pustíme Moře. Pokud se dneska chcete alespoň tady s námi na Radio Klasik Praha tak psychicky schladit, určitě vás teď potěší třetí věta třech symfonických fresek. Bude to Rozhovor větru s mořem Claude Debussyho. Štát kapel Berlin hraje, Daniel Barenboim diriguje.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste ukázku z alba Pilgrimage, které vyšlo v roce 2024 a které natočili společně soubory Kapela Mariana a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopol. Dramaturgie alba je inspirovaná cestou Krištofa Haranta do svaté země kolem roku 1600, ze které se zachoval cestopis. Moc se mi to líbí, když opět tady Kapela Mariana a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopol se zabývají Krištofem Harantem z Položic a Bezdružic a Pána na Pece, který byl český renesanční šlechtic, skladatel, politik, spisovatel, cestovatel v roce mezi léty tedy 1564 až 1621, kdy žil, tedy učinil tuhle tu cestu. No a byl jeden ze 27 českých pánů, kteří byli popraveni po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. Vy jste slyšeli část parodické mše. No a my se teď pustíme něco takového novějšího, mladšího. Je to hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Je to koncert pro klavír číslo 12 A-dur. Uslyšíme třetí větu a zahraje nám Doležalovo kvarteto. Jan Bartoš zahraje na klavír, no a potom už budou na řadě zprávy.

0: Jan Bartoš nám zahrál na klavír a s ním i Doležalovo kvarteto a slyšeli jste koncert pro klavír číslo 12 A-dur, třetí větu Wolfganga Amadea Mozarta. No a protože je 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hladina Orlické přehrady v důsledku intenzivního hydrologického sucha stále klesá. Pokud klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví její vyprazňování a minimální odtok z vltavské kaskády začne zajišťovat Slapská přehrada. K tomu může dojít jen jednou za 50 let. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého diktátora Bašára Asada k trestu smrti. Zároveň s ním byl k hrdelnímu rozsudku odsouzen také šéf jeho politické bezpečnosti a bratranec Atif Najib a mladší bratr Máhir. Asad v roce 2024 utekl do Ruska. Talk show 7 pádů Honzy Dětka dnes se v září vrátí na televizní obrazovky. Vysílat ji bude televize Seznam. První 4 díly se natáčely ve Švandově divadle. Následně se show přesune na svou domovskou scénu do divadla Metro. No a počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché. Výrazným rysem budou velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Zatímco rána budou zpočátku velmi chladná a teploty budou místy klesat pod 10 stupňů Celsia, odpoledne bude letní a postupně se vrátí i tropické teploty. Dnešek je opět slunečný a odpolední maxima se pohybují kolem 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy v jednu hodinu, další nás čekají v 6.
1: Jsme Klasik Praha.

Po zprávách dozněla Žimno Pedy, číslo 2 Erika Satieho. Státní filharmonie Košice nám hrála a Peter Breiner dirigoval. Gerald Garcia nám hrál na kytaru. Teď si pustíme Porgyho Bess, árii Porgyho Oh I Got Plenty of Nothing z druhého dějství. Je to vrcholné dílo samozřejmě George Gershwina, 3hodinová prokomponovaná opera. Zahraje nám londýnská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla a Willard White bude zpívat.

George Gershwin. Nejlepší navždy. No a my si teď pustíme Alexandra Scriabina, pustíme si nahrávku, která vyšla v roce 2025, tedy loni u Suprafonu. No a je to album mladého českého pianisty Jana Schulmeistera, který se narodil v roce 2006 a je zaměřené na ruský romantický klavírní repertoár. Cyklus pěti preludií napsal Scriabin v roce 1895 v Paříži, no a ovlivnil ho samozřejmě tamní impresionismus. My si pustíme první větu z těchto pěti preludií, no a hraje na klavír tedy Jan Schulmeister.

Procítěná precizní hra Jana Schulmeistera, slyšeli jste hudbu Alexandra Skryabina. Teď se pustíme Antonína Dvořáka a zahraje jeho hudbu Filharmonia Orchestra. Christoph von Green diriguje a bude to serenáda Edur pro smyčcový orchestr. Uslyšíme třetí větu.

ve čtvrtek a bude to od 19 hodin v Malé Štuparské v Bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Bude to varhaní kaleidoskop. No a kdo tam zahraje? Zahraje Jan Rotrekl, který získal první varhanické vzdělání u Ireny Chřipkové v základní umělecké škole Klementa Slavického. Irena Chřipková mimochodem zahraje na tomto festivalu 3. září. No ale Jan Rotrekl nezůstal samozřejmě u tohoto základního vzdělání. Je vítězem soutěže mladých varhaníků v Opavě a opakovaně laureátem soutěže Organum Regium v Pardubicích. Absolvoval s vyznamenáním také studium hry na varhany ve Francii, pokračoval ve Vídni a tak dále a tak dále. Zajímavé ale je, že vedle hudby vystudoval na pražské VŠCHT fyzikální chemii a v tomto oboru získal doktorský titul a téměř 10 let se věnoval výzkumu na Akademii věd v České republice a na zahraničních institucích a spolupracuje také jako recenzent s portálem Opera Plus. Takže pokud byste chtěli hrát, slyšet, hrát a vidět hrát Jana Rotrekla, já myslím na to, že on hraje na varhany a zároveň je to fyzikální chemik, je to doktor fyzikální chemie. Toto opravdu výjimečné spojení si myslím, že je třeba vidět a slyšet. Zajděte si do Malé Štuparské tento čtvrtek, no a uslyšíte tam hudbu Dietricha Buxtehudeho, Jeana Philippa Rameaua, no a třeba také Maurice Driffleho. No a to není úplně všechno, kompletní program najdete na stránkách 31. Mezinárodního varhaního festivalu. Není vůbec nic těžké tam najít, není vůbec těžké, nic těžkého. Promiňte, já mám hlavu plnou myšlenek a tak se vůbec vlastně nesoustředím na to, co vám říkám. Já tady přemýšlím nad geniálním Janem Rotreklem. Takže není nic snažšího, než se podívat na internet. Jinak také, pokud se rozhodnete dorazit na Staré Město, tak si tam můžete vzít krásnou papírovou brožurku Mezinárodního varhaního festivalu. Ten varhaní festival probíhá od 6. srpna do 24. září každý čtvrtek od 19 hodin a opravdu tam vystupují velmi zajímavé osobnosti. My si teď pustíme hudbu filmovou, od varhanů se trochu posuneme dál, no ale jinak vám tedy ten festival opravdu doporučuji. Hudba z filmu Amarcord, pustíme si čtvrtou větu Nina Rotty, Filharmonika della Scala nám zahraje a Riccardo Chailly diriguje 13 hodin 21 minut a vy posloucháte Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Songs of Travel. Vy jste slyšeli první část The Vagabond Ralpha Vaughana Williamse. No a zpíval nám můj oblíbený Bryn Terfel, na piano hrál Malcolm Martinů. No a vy jste slyšeli tedy část z písňového cyklu na básně Roberta Louise Stevensona. No a jsou to písně o tuláctví, o svobodě, o přírodě. Je to prostě skvělé. Songs of Travels are my favorite. I hope that yours too. Doufám, že jsou vaše také oblíbené. No a my si teď pustíme Georga Friedricha Händla. Pokud byste chtěli slyšet celé album The Vagabond, vyšlo u Deutsche Grammophon už v roce 1995. Georg Friedrich Händel žil nicméně mnohem dřív. My si pustíme Zadok the Priest. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nám zahraje, Carl Davis diriguje a Royal Liverpool Choir pěje.

Zadok, The Priest, aha, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Teď si pustíme další věc, 11 minut 32 vteřin, koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur. Uslyšíme třetí větu, bude to verze se smyčcovým orchestrem. No a kamer orchestr Zürich nám zahraje, Daniel Hope zahraje na housle, Alice de la Salle zahraje na klavír.

Slyšeli jste třetí větu koncertu pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur. Hrál nám Daniel Hope na housle a Liz de la Salle hrála na klavír. No a my si teď pustíme duet z opery, která se jmenuje Uno ze Seriélu. Wolfgang Amadeus Mozart je jejím autorem, no a je to tedy duet z této Mozartovy komické opery z roku 1782. Nahrávka je z roku 2015, Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janeka Neze Segena nám zahraje a Paul Schweinster a Franz Josef Zählich nám budou zpívat.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Eight, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Ladíte Klasik Praha.

dozněl Bach. A tentokrát to byl Carl Philipp Emanuel Bach. Byla to jeho symfonie číslo 6 E-dur, slyšeli jste první větu a hrál nám The English Concert, Trevor Pinnock dirigoval. No a my si teď pustíme violončelový koncert z roku 1970, takhle. Už jsem, trvá to 7 minut, myslím na to, že to bude 7 minut a říkám 17 místo 70, takže pozor, oprava. Z roku 1970 anglického skladatele Arthur Blisse. Ten žil mezi lety 1891 až 1975. No a tenhle violončelový koncert vznikl na objednávku Mstislava Rostropoviče a premiéru dirigoval Benjamin Britten. No a Arthur Bliss byl význačný britský skladatel konzervativního romantického stylu a u nás byl prakticky neznámý a v 60. a 70. letech působil jako dvorní skladatel královny Alžběty II. Nahrávka, kterou uslyšíme, vyšla v roce 2025, no a Liverpoolskou královskou filharmonii tady diriguje Andrew Menzies, také housilista, jsem chtěla říct také solista, mně se to dneska úplně plete, který se věnuje především barokní hudbě. No a na violončelo zahraje Guy Johnson, britský violončelista, vítěz BBC Young Musicians z roku 2000. Tak si tenhle violončelový koncert hezky užijte, uslyšíme druhou větu.

A Juja Wang takto živě právě nahrála kompletní dílo Sergeje Rachmaninova pro klavír a orchestr. Byly to 4 koncerty rapsodie na Paganiniho téma a tohle všechno můžete najít na této nahrávce. Natáčelo se ve Walt Disney Concert Hall v Kalifornii. No a v lednu roku 2023 také Juja Wang v Carnegie Hall v New Yorku právě provedla zmíněných 5 děl za jediný večer. Gustavo Dudamel dirigoval Los Angeleskou filharmonii i tady právě na této nahrávce. My si teď pustíme část Carmen Arie z opery. René Papp nám bude zpívat a s ním bude hrát orchestr německé opery v Berlíně. Kent Nagano diriguje, no a hudba nepatří nikomu jinému než Georges Bizetovi.

0: pro Reného Papa a orchestr německé opery v Berlíně. Kent Nagano tady dirigoval a slyšeli jste arii z opery Carmen George Bizeta. No a ve 14 hodin 24 minut nás čeká novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je 33. týden roku 2026 a je to tedy 33. novinka v řadě tohoto roku. Zajímavé nové album, které vyšlo 24. července ve vydavatelství Pentatone, představuje skladby, které mistři hudby stříbrného plátna a držitelé Oscarů za filmovou hudbu zkomponovali pro koncertní pódia. Album nahrál singapurský symfonický orchestr, jedno z předních asijských těles, s dirigenty Darrellem Engem a Joshou Tanem. V hlavní roli jsou tentokrát dechové nástroje. Od Johna Williamse zde najdeme dvě skladby z 60. let minulého století, dramatický jednovětý esej pro smyčce a působivý koncert pro flétnu a orchestr, kde se skladatel nechal inspirovat technikami používanými při hře na japonskou flétnu shakuhachi. Solo hraje flétnista Jinta. Obě díla, napsaná ještě před Williamsovými prvními úspěchy v Hollywoodu, jsou důkazem jeho instrumentačního mistrovství a brilantní práce s orchestrálními barvami. Dalším hollywoodským autorem zastoupeným na albu je Bernard Herrmann. O dvě dekády starší než Williams, jenž hudbou doprovodil třeba Občana Kanea nebo Scorseseho film Taxikář. Asi nejvíce se však do podvědomí zapsal znepokojivou hudbou k Hitchcockově thrilleru Psycho. Na albu je natočena jeho lyrická skladba Souvenir de Voyage, původně klarinetový kvintet, který zde zní v úpravě pro solový klarinet. Hraje Ma Yue a smyčcový orchestr. Třetím, nejstarším a nejméně známým uvedeným skladatelem je Hugo Friedhofer, který získal Oscara v roce 1947 za hudbu k filmu Nejlepší léta našeho života. Jeho jméno sice není ani napsáno na obalu, členové dechové sekce singapurských symfoniků, nicméně na tuto novou nahrávku natočili i jeho zdařilý dechový kvintet z roku 1973. No a jako hudební ukázku si v podání singapurských symfoniků poslechneme skladbu Johna Williamse Esej pro smyčce z roku 1965.

0: Tohle byla hudební ukázka z naší novinky týdne. Slyšeli jste skladbu Johna Williamse Essay pro smyčce z roku 1965 v podání singapurských symfoniků. Pokud byste o novince týdne chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz.
1: Nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hraběnky Čáky Sélové byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jan Dismas Zelenka, slyšeli jsme jeho hudbu Emisit Dominus Pestilentiam z roku 1709. Hrála nám soubor Collegium Marianum pod taktovkou Jany Semerádové. No a šlo o ukázku z alba Zelenka, Sepolkry, hudba Prahy 18. století z roku 2011. Sepolkry, skladby určené k provozování o Velikonocích u Božího hrobu. Do Velikonoce my máme ještě daleko, ale je příjemné si Jana Dismase Zelenku připomenout i takhle v půlce léta. My si teď pustíme ženskou autorku Melanie Bonny, neboli Mel Bonny, skladatelku pozdního romantismu. No a pustíme si její tro melody, písňový cyklus, uslyšíme třetí část, Songe. No a bude nám zpívat Julie Rose a Susan Manoff hraje na klavír.

Slyšeli jste třetí část z cyklu Tři písně, bylo to Snění a byl to cyklus francouzské skladatelky pozdního romantismu, která studovala třeba také u Césara Franka a byla to spolužečka Claude Debussyho a jmenovala se Melanie a neboli Mel Bonnie. Žila mezi lety 1958 až 1858 až 1937, tak. No a my jsme slyšeli ukázku z alba Madi Tamur, řekl mi Amour, láska, a natočili ho společně mladá francouzská sopranistka Julie Rose a vítězka pěvecké soutěže Operálie a též interpretka barokní hudby. No a Suzanne Manoff, zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii. Teď se pustíme 24 preludií a fuk, cyklus z 50. let 20. století, inspirovaný Bachovým dobře temperovaným klavírem. No a bude to nahrávka Juliany Avdějevy, která vyšla loni u 50. výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče. No a také to předvedla na Firkušného festivalu v Praze. My si pustíme první část preludium C-dur.

Slyšeli jste hudbu Dmitrije Šostakoviče? No a na Radio Klasik Praha ji vystřídá hudba Antonia Vivaldiho. Uslyšíme koncert pro housle a smyčce Amol, první větu. Hraje skotský komorní orchestr Nicola Benedetti a hraje na housle.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Lazebník sevilský Joaquína Rossiniho. Česká filharmonie nám hrála, Gaetano de Lugu dirigoval. No a my si teď pustíme hudbu Tomase Louise de Victory. The Hilliard Ensemble nám zahraje.

St. Paul Svit, slyšeli jste čtvrtou větu finále Gustava Holsta. Svita in C pro smyčcový orchestr, právě od anglického skladatele Gustava Holsta. Je to dílo odlehčeného charakteru s lidovými tanečními rytmy, jak jste mohli slyšet. Mám to moc ráda, doufám, že i vy. Autor napsal tuhle skladbu v roce 1913 pro žákovský orchestr dívčí školy svatého Pavla v Londýně a právě odtud název té svity St. Paul's. Holst tam pedagogicky působil od roku 1905 až do své smrti. No a v této závěrečné části využívá Holst dvě lidové nebo zlidovělé melodie z renesanční doby, tanec zvaný Dargason a známé písně vlastně Greensleeves. Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla v roce 2025 a kromě Holstových skladeb jsou na albu také díla jeho talentovaného mladšího současníka George Butterwortha, který zahynul v roce 1916 ve válce. Hrála nám Liverpoolská královská filharmonie, Andrew Menzi dirigoval. Je 15 hodin 11 minut a já jsem vám slibovala, že mezi 15. a 16. hodinou budeme soutěžit, takže nás i nadále poslouchejte. A soutěž se nám totiž blíží.

Dozněla symfonie číslo 4 B-dur v úpravě pro klavírní trio. Slyšeli jste první větu této symfonie od Ludwiga van Beethovena. Nahrávka, kterou jste slyšeli, pochází z roku 2024 a pochází ze třetího CD ze série Beethoven for 3, neboli Beethoven pro 3. Na předchozích dvou CD této série najdeme i komorní úpravy Beethovenových symfonií číslo 2, 3 a 5 a 6. Právě v podání stejnojmenných interpretů Leonida Skavakos nám hrál na housla, Jojoma na violončelo a Emmanuel X na klavír. Slyšeli jste hudbu Ludwiga van Beethovena v aranži Shay Woznera, izraelsko-amerického klavíristy, který se sám interpretací Beethovena zabývá. No a Beethovenova symfonie číslo 4 B-dur vznikla v roce 1806 a právě v této době ji Shay Wozner zaranžoval do této podoby. Tehdy ji skladatel částečně napsal i na dnešním českém území v zámku Hradec nad Moravicí. Teď si pustíme hudbu z filmu Dech života. Je to bondovka z roku 1987. John Barry je jejím autorem, hraje studiový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD z Chiaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Chiaracula Maracula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Zeiss Jeana Philippa Rameaua. Les Musiciens du Louvre nám hrál a Mark Minkowski dirigoval. No a já mám pro vás pozvánku na Svatováclavský hudební festival. 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu proběhne od 2. do 28. září a opět promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje k životu festivalovou scénou. Vedle velkolepých projektů nabídne letošní ročník také řadu komorních koncertů, které představí hudbu několika staletí v podání předních českých i zahraničních interpretů. Detailní informace i nákup vstupenek si můžete přečíst a můžete si tam tedy nakoupit na www.shf.cz Svatováclavský hudební festival, to je ta zkratka. No a hned v prvních festivalových dnech zazní v Sudicích 3. září a v Třinci 4. září podmanivá tradice pravoslavné duchovní hudby. Ukrajinský mužský vokální soubor Orfeus tvoří 8 zpěváků a jsou vedeni Ljubomirem Končakivským. Ansámbl charakterizuje téma, a sytá barva hlasů, precizní práce s vokálním zvukem a mimořádná schopnost přecházet od intimní modlitby k monumentálnímu liturgickému výrazu. Program nabídne pravoslavné hymny i ukrajinskou hudební tradici, včetně děl Dmitra Bortňanského, Maxima Berezovského, Mikoly Leontoviče či Michaila Verbického. No a vedle duchovního repertoáru zazní také tradiční ukrajinské písně. V současné době získává vystoupení souboru ještě další rozměr. Stává se živým hlasem kultury země, jejíž hudební tradice patří k mimořádně bohatým a přesto u nás stále ne zcela objeveným. Tedy pokud byste si chtěli udělat výlet do Sudic 3. září a do 34. září, zajeďte na Svatováclavský hudební festival. Kupte si vstupenku na www.shf.cz a myslím, že můžete zažít něco neopakovatelného, něco ojedinělého, no a něco duchovního, spirituálního, něco, co vás prostě přenese někam úplně jinam. No a my si teď pustíme hudbu, která nás možná taky přenese někam jinam. Autumn Moon Over the Calm Lake, Lu Wenheng.

Tohle byl podzimní měsíc nad klidným jezerem. Giliu hrál na klavír. No, my si teď pustíme premiérovou nahrávku smyčcového kvartetu E-moll. Tahle nahrávka vyšla v roce 2023 a bylo to 89 let potom, co ho Ina Boyle složila. Ina Boyle, irská skladatelka studenta Ralpha Vaughana Williamse. No a velká část jejího díla dosud není nahraná, ani za života nebyla příliš často uváděna. No a my si teď pustíme její hudbu v podání Piaty kvartetu, který se zaměřuje především na nepříliš známá komorní díla z britských ostrovů.

Ina Boyle a její smyčcový kvartet Emol, my jsme slyšeli pouze tu třetí větu a hrál nám pátý kvartet. Teď si pustíme Giacomo Pucciniho a bude to duet z opery Manon Lescaut. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nám zahraje, Antonio Papano diriguje a Christine Opoles, soprán, Jonas Kaufmann, tenor. Tyhle ty dva uslyšíme za malou chvíli, nebo tyhle ty dva uslyšíme za malou chvíli zpívat právě duet z této opery. No ale já jsem vám slibovala soutěž a protože už je 15 hodin 46 minut, myslím, že je nejvyšší čas, abych položila tu soutěžní otázku. Doufám, že jste napjatí, protože mám pro vás vzácné vstupenky na Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. Je to na koncert, který proběhne 15. září od 8 hodin v Rudolfinu ve Dvořákově síni. No a je to koncert, který proběhne k výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. No a já se chci zeptat, jaké výročí Sočr slaví? Kolik let je tu s námi? Telefonujte na 739 987 987.

Slyšeli jste duet z opery Giacoma Pucciniho. No a zatímco jsme poslouchali tuhle hudbu, jste mohli soutěžit o 2 vstupenky na Dvořákovu Prahu. A správná odpověď byla, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Tedy byly to vstupenky na koncert ke 100. výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. No a získal je pan Otakar. Výherci gratulujeme, vy, kteří jste se k nám dovolali pozdě anebo vůbec. Vzkazuji, nevěžte hlavu, tento týden se bude každý den soutěžit, takže se máte na co těšit a bude se každý den soutěžit, ať už v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Takže prostě nevěžte hlavu a můžete vyhrát určitě další vstupenky i během zítřka. My si teď pustíme další hudbu, obrázky z výstavy v Úprově pro orchestr, uslyšíme první větu promenádu a uslyšíme to v aranžích Maurice Ravela. Obrázky z výstavy jsou nejznámější dílo Modesta Petroviče Musorgského z roku 1874. Byl to původně klavírní cyklus ve formě jakéhosi obřího ronda. No a je inspirovaný díly výtvarníka Viktora Hartmana. Oni byli přátelé s Musorgským, takže to tak hezky vyplynulo. Ravelová orchestrace pochází z roku 1922 a v této podobě je dílo nejčastěji prováděno a nahráváno. Nahrávka, kterou uslyší nahrála Vídeňská filharmonie v roce 2016, dirigoval Gustavo Dudamel.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tohle byl Antonín Reicha. Slyšeli jste ukázku z alba, které vyšlo loni u Suprafonu, právě s klavírními koncerty S-dur Beethovena a Reichy. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Petra Popelky a Jan Bartoš hrál na klavír. Beethoven a Reicha byli přáteli a vrstevníky, oba byli ročník 1770, setkali se v Bonnu, kde spolu hráli v orchestru a navštěvovali přednášky na univerzitě. Pražský rodák Antonín Reicha v 11 letech utekl z domova a právě potom byl v Bonnu, v Hamburku, ve Vídni a nakonec se usadil v Paříži, kde byl váženým profesorem na konzervatoři. Mezi jeho žáky patřili César Franck nebo Hector Berlioz a nebo i Ferenc Liszt. A jeho jediný klavírní koncert S-dur je na tomto albu právě natočený premiérově. Chybějící části solového partu byly nalezeny až v roce 2018. Teď si pustíme část opery Troubadour Giuseppe Verdiho. Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Georga Scholtyho nám zahraje a zaspívá nám Chicagský symfonický sbor a Margis Hillis nám bude dirigovat ten sbor.

Jiří Bárta. Samozřejmě tohle byl Jiří Bárta, který nám bravurně hrál na violončelo. Absolutně podmaněvá skladba Světa pro violončelo číslo 1. G-dur, slyšeli jste první větu Johanna Sebastiana Bacha. Je 16 hodin, 15 minut. A já doufám, že i nadále posloucháte Radio Klasik Praha. My si teď pustíme baletní hudbu. Bude to část z opery Sid Žila Mezneta. Zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Keith Clark diriguje.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislave pod taktovkou Casey Clarka nám zahrál 7. část baletní hudby z opery Sid. A teď si pustíme opět trošku další kus, bude to smyčcový kvartet číslo 10 S-dur slovanský. Uslyšíme jeho první větu, Allegro Manon Troppo Antonína Dvořáka zahraje Panochovo kvarteto.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. K poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Naději, už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Krátce po půl páté v úterý 11. srpna, kdy má svátek Zuzana, jsme slyšeli hudbu z filmu Kráska a zvíře z roku 1991. Vše nejlepší k svátku všem Zuzankám. Zítra má svátek Klára, takže pokud jste si dneska ještě nevzpomněli na Zuzanu a zítra byste se báli, že zapomenete, můžete možná popřát dneska Zuzaně a už rovnou si napsat třeba poznámku, že zítra tedy Klára, protože to jsou velmi častá jména z českého kalendáře. No a my si teď pustíme častou skladbu z našeho hudebního kalendáře. Pustíme si Vyšehrad z mé vlasti. Bedřich Smetana složil tuhle hudbu a je to ale live nahrávka ze zahajovacího koncertu Pražského jara z roku 2021. Kolegium 1704 tady samozřejmě nediriguje nikdo jiný než Václav Lux.

Slyšeli jste Vyšehrad z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. 16 hodin 52 minut, doufám, že stále posloucháte Klasik Praha, ano, a na řadě je Wolfgang Amadeus Mozart a jeho chrámová sonáta číslo 6 B-dur. Kolegium českých filharmoniků nám zahraje a Bohuslav Matoušek hraje na housle, Jaroslav Tůma na varhany.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

17 hodin 8 minut jsme slyšeli skladbu z roku 1685. Její vznik inicioval kněz a basový zpěvák královské kaple, reverend John Gosling. Gosling spolu s anglickým králem Karlem II. Přežil ztroskotání lodi během bouře. No a vyvázli živí a Gosling vybral biblické verše na námořnické téma. Tohle byl chvalospěv na text z Žalmu 107, které dal zhudebnit Henrymu Purcellovi. Part solového basu využívá plný Goslingův rozsah přes dvě oktávy a v hudbě jste tady mohli slyšet typické barokní využití zvukomalby a hudební symboliky. Tady nám hrál The English Concert, Trevor Pinnock dirigoval. Ty sola patřily Davidu Thomasovi a Matthew Brightovi a katedrálnímu sboru koleje Christ Church v Oxfordu Simon Preston hrál na varhany. Teď si pustíme klavírní kvintet, druhou větu Roberta Schumana, Lagaja Šenca hraje.

Tohle byl klavírní kvintet opus 44 a druhá věta Roberta Schumana, Laga Jasenča, nám hrála. No a my si teď pustíme dobrodružství Robina Hooda. My si pustíme milostné téma z filmu z roku 1938.

Tohle byla Oscarem oceněná hudba k výpravnému americkému dobrodružnému filmu, který se jmenuje Dobrodružství Robina Hooda z roku 1938. Složil ho Erich Wolfgang Korngold, rodák z Brna. Hudební vzdělání získal v dětství ve Vídni, kde ho jako zázračné dítě obdivoval i Gustav Mahler a Alexander Zemlinský. Byl průkopník filmové hudby v Hollywoodu, ale psal také koncertní skladby. Hrálo nám City Light Symphony Orchestra, těleso ze Švýcarska, založené v roce 2018. No a Kevin Griffiths, britský dirigent, který dirigoval právě tohle

0: Leso syn Howarda Griffitha. Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla v roce 2025. Za malou chvíli si pustíme Antonia Vivaldiho, je 17 hodin 26 minut, v 18 hodin nás čekají další zprávy.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz
2: Klasik Praha.
3: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
2: Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tohle je Klasik Praha.

Právě jsme slyšeli koncert C-moll pro housle a orchestr. První větu Antonia Vivaldiho. Europa Galante nám hrála potom svým uměleckým vedoucím Fabiem Biondym, který nám sám hrál na housle. Teď si pustíme jediné klavírní trio Kláry Schumannové z roku 1846. Neuslyšíme ho celé, uslyšíme jenom třetí větu. Každopádně je to její vrcholné dílo, klavírní trio G-moll. Zahraje nám ho Anne-Sophie Mutter, Pablo Fernandez a Lambert Orchestr.

0: Slyšeli jste jediné klavírní trio Kláry Šumanové, které vzniklo v těžkém životním období této autorky. Její manžel Robert Schumann byl psychicky velmi nemocný a zemřelo jí nenarozené dítě. Její hudba ovlivnila slavná klavírní tria Roberta Schumanna, která vznikala až později. Tohle klavírní trio tedy patřilo Kláře Šumanové z roku 1846. Nahrávka, kterou jste slyšeli, byla pořízená u Sony Classical v roce 2022. No a na této nahrávce, kterou nahrála Anne-Sophie Mutter, Pablo Ferrandez a Lambert Octis, je také Brahmsův dvojkoncert a ten hrají tito hudebníci s Českou filharmonií. My si teď pustíme hudbu Petra Ebena, bude to jeho rané dílo z roku 1953.
1: Tohle je Klasik Praha.

Tohle byly Bamberští symfonikové pod taktovkou Gabriela Felce. Günter Rost hrál na varhany. No a vy jste slyšeli rané dílo Petra Ebena z roku 1953 a byla to německá nahrávka, která vyšla v roce 2010. A byl to koncert pro varhany a orchestr číslo 1/4. Když už je řeč o těch varhanech, my už jsme dneska mluvili o 31. mezinárodním varhaním festivalu, který probíhá od 6. srpna do 24. září každý čtvrtek vždy od 19 hodin. Tento týden 13. srpna ve čtvrtek od 19 hodin tam proběhne varhaní kaleidoskop. Jan Rotrekl zahraje. Jan Rotrekl z České republiky, který je mistr hraní na varhany, ale zároveň jí má také doktorát z VŠCHT. O tom už jsme si dneska říkali. Můžete tam mimo jiné slyšet hudbu Dietricha Buxtehudeho nebo Jeana Filipa Rameaua a dalších. Podívejte se na SHF, já jsem tam mám Svatováclavský hudební festival a varhanní festival, mám všechny ty zkratky dohromady. Podívejte se na Mezinárodní varhanní festival 31. a www. Vám teďka neřeknu, protože tady v ruce držím papírovou brožurku. Nicméně, důležité je vědět, že tam je i videoprojekce a že si můžete zadat ten varhanní festival do Google, normálně do vyhledávače, ale já tady vidím už konečně ty webové stránky www.auditeorganum.cz a www.facebook.com/AOMBF. Takže tenhle ten Mezinárodní varhanní festival je k dohledání i na sociální síti Facebook. No a ideální je přijít půl hodinku před představením. Pokud se doklikáte přes auditeorganum.cz nebo přes vyhledávač na varhanní festival, podívejte se tam, tam je takový proklik na vstupenky. Vstupenky jsou na tento čtvrtek ještě k dispozici. Stojí základní vstupenka okolo 500 korun. No a jak už jsem říkala, je to v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě v Malé Štuparské číslo popisné 6. 13.8. tento čtvrtek od 19 hodin, stejně tak jako do 24. září, do 24.9. každý čtvrtek se tam právě hraje na ty varhany a vy můžete sledovat videoprojekci varhaníka, jak krásně hraje. Opravdu je to nevšední zážitek, takže doporučuji. No a teď už další hudba, máme 7 minutek do celé, tedy za 7 minut tak nás bude čekat hlavní pík dnešního odpoledne, tím jsou zprávy.

0: Dozněla anglická lidová v aranžeru Ralpha Vaughna Williamse. Lidová píseň na téma odloučení milenců. Ralph Vaughan Williams tuhle píseň objevil v roce 1907 v Sussexu. Na voskový válec nahrál, jaký zpíval muž jménem David Penfold. No a tohle byla úprava pro smíšený sbor a mužské solo z roku 1924. Nahrávka z roku 2011, kterou jste právě teď slyšeli. Gabriel Crouch, to byl ten bariton, a Tenebre, to je soubor. Nigel Short dirigoval Sussex. Jistě znáte vévodu a vévodkyni ze Sussexu, tak odtud to pochází.
1: Klasik Praha. Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, Georges Enescu, skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Tohle byl George Gershwin, není tomu zbytečně tak, opět skladba z Porky a Bess. Itzhak Perlman nám hrál na housle a Samuel Sanders na klavír. 18 hodin 2 minuty, už dávno mají být na řadě zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Od 1. ledna do 10. srpna spadlo v Česku podle Českého hydrometeorologického ústavu v průměru nejméně srážek za 60 let. Sucho a extrémní horka jsou globální problém. Rekordní teploty v červenci naměřilo 33 zemí světa. K nejvýrazněji zasaženým regionům patří západní Evropa, kde proběhl nejteplejší červen i červenec v historii měření. Maďarský parlament dnes zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým maďarským prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediný kandidát a zvolený byl hlasy vládní strany TISA, která má ve 199 členem parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. Již čtvrt století probíhá festival barokního umění Teatrum. Tématem letošního jubilejního ročníku, který se bude konat mezi 19. a 23. srpnem v historických kulisách hospitálu Kux, je světlo. Jedním z ústředních bodů programu bude divadlo světla, které mělo premiéru na festivalu Smetanova Litomyšl. Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché, výrazným rysem budou velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Zatímco rána budou zpočátku velmi chladná, zítra mohou teploty klesnout i k 9 stupňům Celsia, odpoledne se postupně ale vrátí tropy, maxima se opět vyšplhají k 30 stupňům Celsia. Tolik poslední dnešní zprávy, nás čeká další skvělá hudba.
1: Jsme Klasik Praha.

18 hodin 13 minut, dneska je 11. srpna a zítra bude 12. srpna a bude částečné zatmění slunce. Takže pokud se zajímáte třeba o to, že padají teď večer Perseidy, které spějí ke svému vrcholu a o tom, co se děje na obloze. Teď jsou ty ideální dny na to pozorovat oblohu, protože by mělo být bez mráčku. Budete krásně vidět, co se s tím sluncem děje, no a v noci uvidíte padat hvězdy. Já tedy jsem samozřejmě laik, takže vám k tomu neřeknu úplně více informací, abych se do toho úplně nezamotala, ale podívejte se na internet, tam spousta informací a vědci k tomu a astrologové a astronomové k tomu dávají spoustu různých výkladů a je to velice zajímavé. Mě vždycky tahle část roku moc baví, protože pokud jste třeba někde na chalupě nebo pokud se tam chystáte třeba dneska nebo ještě zítra během dne a sednete si prostě večer někam, kde není to osvětlení z města, kde není ten vizuální smog, tak je to opravdu krásné vidět takzvaně padat ty hvězdy a třeba si něco přát. To je takové klasické české splněné léto, léto splněných snů. My jsme teď slyšeli hrát PKF Prague Philharmonia, Emanuel Vium dirigoval. No a pustíme si ne úplně možná takový splněný sen, ale takovou klasiku, Braniborský koncert číslo 6 B-dur. Uslyšíme druhou větu Johanna Sebastiana Bacha. Muzika Antwika Keln nám hraje na originální nástroje a Reinhard Gebl diriguje.

Braniborský koncert číslo 6 B-dur, druhá věta od Johanna Sebastiana Bacha a vystřídá ho Růžový kavalír. Uslyšíme dvě valčíkové řady z této opery, druhou řadu tedy. Z těch dvou valčíkových řad Richard Strauss nám zahraje a Skotský národní orchestr pod taktovkou Neme Järviho nám zahraje.

Tohle byl Růžový kavalír, druhá řada z dvou valčíkových řad Richarda Strause. A nás čeká ještě hudba filmová. Pustíme si hudbu z filmu Star Wars z Hvězdných válek Johna Williamse, ale je to ukázka z dvojalba Cinema, které vyšlo před 4 lety v říjnu roku 2022 u Erata. Nahrávka obsahuje 50 filmových melodií od 19 skladatelů, no a nahrál ji Alexandre Taro, francouzský pianista, který před každým nahráváním klade květinu na hrob Emmanuela Chabriera. K filmové hudbě a filmu má vztah, zahrál si sám sebe ve francouzském filmu Amour.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Ladíte Klasik Praha.

tohle byly legendy. Legendy Antonína Dvořáka. Slyšeli jste šestou větu. Pražská komorní filharmonie nám hrála pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Teď si pustíme hudbu Jaroslava Ješka. Pustíme si Charleston, třetí část koncertu pro klavír a orchestr. Tu hudbu nám zahraje Igor Ardašev.

25. září oslavíme 120 let od narození Jaroslava Ješka. On byl členem hudební skupiny Manessa, no a tento klavírní koncert, vy jste slyšeli tedy jeho třetí část, který využívá prvky jazzu a moderních tanců, byl jeho absolventskou skladbou. Na absolventském koncertě v roce 1927 v Rudolfinu mu ji hrála Česká filharmonie. Absolutní paráda. Tady ji hrál Igor Ardašev z Filharmonií Brno, Leoš Svárovský dirigoval. Teď si pustíme France Antona Hofmeistera, koncert pro hoboj a orchestr C-dur, druhou větu. Kammerakademie Potsdam nám zahraje a Albrecht Mayer hraje na hoboj.

Tohle byl koncert pro hoboj a orchestr C-dur, druhá věta. Adagio France Antona Hofmeistera. Kamerakademii Potsdam nám hrála, Albrecht Mayer hrál na hoboj. No a já se s vámi rozloučím symfonii číslo 3 S-dur. Rojka, uslyšíme čtvrtou větu finále Ludvika van Beethovena. Chicagský symfonický orchestr nám zahraje Georg Scholty, diriguje. Potom vás čeká hudba v miléniu, no a potom samozřejmě koncert bez smokingu, tentokrát s Gustavem Mahlerem. Já vám přeji krásný úterní večer, hezký zbytek tohoto týdne a my se spolu opět uslyšíme v příštím týdnu, mezi tím samozřejmě spousta mých skvělých kolegů. Já doufám, že si užíváte léto a že nepanikaříte jako já, že už nám za chvilku končí prázdniny. No a pokud panikaříte stejně jako já, tak se prostě nadechněte a ještě si ty poslední zbytky té prázdninové pohody užívejte. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
12: Hudba v miléniu.
11: O klasice v 21. století.
13: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který teď posloucháte na frekvenci 98,7 FM, případně prostřednictvím internetu, na našich webových stránkách nebo bez hudebních ukázek i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mým dnešním hostem je skvělý všestranný pianista, solista i komorní hráč, kterého už určitě dobře znáte i z některých nahrávek z našeho vysílání. Před pár lety vydal zajímavé dramaturgicky objevné album Zapomenuté české klavírní koncerty. No a v letošním roce mu stihla vyjít v rozmezí doslova několika týdnů dokonce dvě nová alba. Jedno z nich natočil spolu se sopranistkou Simonou Šaturovou, jmenuje se Nocturna a je zaměřeno na písně s tématikou noci. A to druhé se pak zaměřuje na transkripce pro klavír, které vytvořil Sergej Rachmaninov. O obou těchto albech samozřejmě dnes budeme hovořit, také z nich uslyšíme ukázky. A já vítám u nás ve studiu Rádia Klasik Praha opět počase pianistu Marka Kozáka. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Musím tedy úvodem říci, že obdivuji šíři vašeho repertoárového záběru, že se věnujete jak takovému tomu klavírnímu kanonu Rachmaninov, Chopin a podobně, takže se pouštíte i do méně známých skladeb, do Bacha, zkrátka napříč staletími. Cítíte se hráčsky lépe v takovém tom jaksi osvědčeném kanonickém repertoáru, nebo třeba ve vás spíš převládá takový ten objevitelský zájem?
14: Já mám pocit, že se to krásně doplňuje. Ono to mě na tom baví, že vlastně ten repertoár pro klavír je nevyčerpatelný. V podstatě to člověk nemá šanci stihnout ani za několik životů, což je samozřejmě velká škoda, ale v tom je to vlastně hezké, že člověk pořád objevuje něco nového. A musím říct, že vedle těch solových věcí taky jako krásné obohacení funguje třeba právě ten zmíněný písňový repertoár, kterým jsem se hodně zabýval se Simonou Šaturovou.
13: Máte z čeho vybírat, je pravda, že oproti tubistům nebo fagotistům třeba to máte poněkud pestřejší. Já si vlastně říkám, že to ten Rachmaninov, to vaše nejnovější album, hezky spojuje obě tyto stránky, protože je to zároveň tedy Rachmaninov klavírní klasik a zároveň je to v něčem objevné a zajímavé. Nicméně já tedy obdivuji i tu vaši všestrannost po té interpretační stránce, protože kromě solisty tedy dovedete být i velice citlivým komorním hráčem, jak dokazuje to vaše společné album se Simonou Šaturovou, kde myslím, když jsem to poslouchal, je tedy velmi výrazná vaše skvělá souhra. Působí to opravdu velice sehraně, ten výsledek.
14: Jsme na to taky pěkně dlouho zkoušeli a obehrávali. A to byla strašně hezká práce. Na to moc rád vzpomínám. A vlastně si říkám, že nejsmutnější na tom je, že je to pak docela rychle pryč.
13: No, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli to bylo výsledkem dlouhého zkoušení.
14: Dlouhého, opravdu dlouhého a poctivého, protože nám o ten repertoár oběma velice šlo. A my jsme měli i několik koncertů, na kterých jsme si to vlastně obehrávali během nějaké doby. Mm-hmm. A potom v určitý moment jsme to nahráli.
13: Takže je to důkladně otestováno na lidech tedy. No protože v těch recenzích člověk občas vidí takový ten až trošku ezotericky působící pojem, jak jsou ti hudebníci na sebe napojeni. A já si vždycky říkám, kolik hodin zkoušení tady to napojení vlastně stojí. Že?
14: Jedna věc jsou hodiny zkoušení, ale já si myslím, že v některých případech ani sebevětší počet těch hodin to někdy nemůže zaručit, jo? Protože ono jsou určité typy lidí a někteří lidi se takzvaně najdou,
13: ano.
14: A stačí jim třeba jedna zkouška a nemusí tolik mluvit. Stačí, když to hrají a poslouchají a naslouchají vlastně té hudbě a v tu chvíli si na sebe tak nějak jako hezky zvyknou a už po čase vědí, co ten druhý udělá a je to taková opravdu hezká souhra nebo souznění. A někdy to tak úplně není, ale to je život, to je normální. Proto si myslím, že ti lidi, když se jako mají najít, tak se najdou.
13: Takže předpokládám, že se Simonou Šaturovou to byla kombinace obou případů, že jednak jste si jaksi porozuměli, ale zároveň jste tomu věnovali ten čas, takže
14: ano.
13: To je, myslím, na tom výsledku poznat. A to byl nějaký její koncept nebo její projekt, tady ta dramaturgie těch písní s tou noční tematikou?
14: Byl to její nápad, ale mně se to tak strašně zalíbilo, že jsem hnedka věděl, že do toho chci jít taky. Protože ono se to krásně dá zkombinovat taky ještě i s klavírním repertoárem, což jsme vždycky na těch koncertech taky dělávali a je to tak vlastně i na tom CDčku, protože jak už ten název napovídá, tak Nocturno to samozřejmě směřuje k Friderichu Chopinovi, který ten žánr hudební proslavil ze všech nejvíc, si troufám říct. A těch skladeb samozřejmě je taky hodně, jako zařadil jsem tam Schumannovu skladbu In der Nacht z fantazijních kusů a je to zkrátka, je z čeho vybírat.
13: Takže jste se na tom podílel i dramaturgicky, ano, ano. Na tom finálním výběru. No možná, když jste zmínil to Nocturno, bychom si ho mohli hned na začátek takhle pustit. To je tedy skladba bez zpěvu, ale to myslím vůbec nevadí. Tak já navrhuji, aby jako první ukázka dnešního pořadu tedy zaznělo Nocturno des Dur od Friderika Chopina, které nám zahraje pianista Marek Kozák, jenž je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha a dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je pianista Marek Kozák, kterému teď v krátké době vyšla dvě nová alba. Jedno jsou transkripce pro klavír vytvořené Sergejem Rachmaninovem, to vyšlo 20. března u Suprafonu a k němu se za chvíli dostaneme, ale ještě o něco dříve vyšlo společné album se sopranistkou Simonou Šaturovou, které se jmenuje Nocturno a na kterém najdeme písňovou tvorbu v různých jazycích a v různých stylech, která je tedy inspirována nocí a také několik čistě klavírních skladeb. Jednu z nich jsme teď vyslechli, bylo to tedy Nocturno des Dur od Friderika Chopina, které nám zahrál Marek Kozák. Budete vlastně jako duo se Simonou Šaturovou nějak ještě ve spolupráci pokračovat, nebo to byla jakoby záležitost pouze tady tohoto projektu?
1: No, my pokračujeme.
0: Jo, jo.
1: My pokračujeme. Teď nedávno, před pár týdny, jsme měli koncert v Bratislavě úplně s jiným programem, zase takový trošku na lidovou notu. Byly tam úpravy nebo zpracování lidových písní od Leoše Janáčka, Eugena Suchoně a taky velmi zajímavý cyklus Pavla Háse a Klementa Slavického. Takže máme taky i jiný repertoár, který moc rádi hrajeme.
0: Vlastně je zajímavé pro pianistu, který stejně jako vy je zároveň solistou, zároveň komorním hráčem, že zažijete obě situace, kdy jako solistovi vám se přizpůsobuje ten dirigent a ten orchestr a naopak vy jako tady doprovod zase se musíte do nějaké míry přizpůsobit tomu zpěvákovi, nebo představuju si to správně, že to takhle funguje?
1: Do určité míry určitě ano, ale většinou si myslím, že vlastně ve výsledku to musí být tak, že musí obě strany naslouchat a v ideálním případě se inspirovat. A v tu chvíli, když jakoby to přejde do takového toho tvořivého procesu, kdy si opravdu naslouchají a vycházejí vstříc, tak to je to nejhezčí. Hmm. Já vlastně ani to hraní s orchestrem neberu tak, že by to bylo vlastně solo a orchestr, ale snažím se to brát jako takovou velkou komořinu. Ono je to, je to vlastně takový dialog, kde mnohé ty koncerty třeba jsou psány tak, že tam jsou opravdu, jako kdyby to bylo myšleno jako velká komorní hra.
0: Ano.
1: Není to úplně čistě. Samozřejmě třeba tak hodně solisticky je myšlený Chopin, že jo? Ale i tam jsou určité dialogy v některých částech.
0: Vy jste jednu dobu byl označován za nadějného interpreta Chopinovy hudby. My jsme teď taky poslouchali vlastně Chopina ve vašem podání úvodem tohoto pořadu. Vracíte se k němu průběžně? Je to takový autor?
1: Určitě. K němu se nejde nevracet. To je autor, který je na celý život a jsou to tak nádherné skladby, že si neumím představit, že bychom je neměli.
0: Abych tedy udělal oslý můstek k vašemu dalšímu albu, je vám bližší Chopin nebo Rachmaninov?
1: To jsou otázky na tělo, to je strašně těžké říct, neumím to říct, já je mám rád oba.
0: A v čem se tedy zásadně liší jako z hráčského pohledu ta jejich hudba nebo ten jejich styl práce s klavírem?
1: Tak já myslím, že Chopin i tím, že vlastně žil o několik dekád dříve, tak samozřejmě ta hudba je v něčem čistší. Rachmaninov je komplikovanější, je to hudba, která je harmonicky a polyfonně mnohem víc složitá a komplikovaná. Ale myslím si, že oba hodně ten život hudební zasvětili klavíru, byli oba vynikající klavíristi. A teda u Chopina je to ještě víc, ten vlastně snad, pokud se nepletu, nemá vůbec nic, kde by ten klavír jako nehrál roli, že jo, i když jsou to ty písně nebo komorní tvorba, ale jinak je to všechno pro klavír, jo. A u Rachmaninova, dobře, jsou tam sbory a symfonická hudba, ale taky ten klavír tam hraje obrovskou roli a oni vlastně tím nástrojem tak žili, že obohatili tu literaturu natolik, že jsou opravdu, si myslím, nesmrtelní v tomhle.
0: Pojďme si teď poslechnout hudbu Sergeje Rachmaninova. Je to tedy jedna z dvou, jestli dobře počítám, původních skladeb tohoto autora, které se nacházejí na vašem novém albu Rachmaninov transkripce. Tedy, že to nejsou transkripce, ale jsou to skladby, které on sám původně zkomponoval. Je to
1: jsou
0: tak?
1: To, ano, jsou ano. To vlastně, je to vlastně transkripce jeho vlastní písně.
0: Ano.
1: Budou to sedmikrásky z písňového cyklu Romancí opus 38.
0: Tak pojďme si teď tyto sedmikrásky Sergeje Rachmaninova poslechnout. Je to ukázka z nového alba Rachmaninov transkripce, které vyšlo 20. března u Suprafonu a které natočil můj dnešní host, klavírista Marek Kozák.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je klavírista Marek Kozák z jehož nového alba s klavírními transkripcemi od Sergeje Rachmaninova. Právě zazněla hudební ukázka. Byl to tedy Rachmaninov, který v tomto případě transkriboval sám sebe, svou vlastní píseň Sedmi krásky z cyklu Šesti romancí, původně tedy zpívanou, zde přepsanou pouze do klavírní podoby. Jak vlastně ty Rachmaninovovy transkripce souvisely s vaším doktorským studiem? Já jsem se někde dočetl, že to mělo spojitost s vaší dizertační prací, tak jak přesně jste se k tomu dostal?
1: Ano, já jsem se tím docela dlouho zabýval, celkově tím tématem transkripcí, a

0: deskách, jak on to sám hrál, protože on to všechno psal de facto pro sebe. Jo, že tím chtěl obohatit ten svůj koncertní repertoár. Takže je to, má to mnoho úhlů pohledu a vlastně, když jsem se těma transkripcema zabýval hlouběji, tak jsem zjistil, že vlastně ono, ty transkripce člověk vnímá, nebo mám pocit, že jsou v dnešní době vnímány jako takový postromantický přežitek. A když člověk vlastně to slovo řekne, tak se někteří lidi leknou, jo? Protože jsme teď v době, kdy se jako snažíme navracet do těch původních předloh nebo do těch úplně nejčistších urtextů a podobně. Ale ono je třeba zajímavé, když se podíváte na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha, z kterého on vlastně taky upravil jednu nebo tři části z houslové partity, tak Bach sám přepisoval taky svoje skladby.
1: No,
0: a to, a nejenom svoje...
1: Nejenom svoje i Vivaldiho, svých současníků a tak dále.
0: Takže on má třeba například tu jednu skladbu z té partity. On ji napsal také ve dvou kantátách, kde ji má akorát v jiných tóninách, ale ono to byla v podstatě běžná hudební praxe. A já si myslím, co je na tom zajímavé a hezké, je, že vlastně pozná se na tom, jak kvalitní ten autor je. Jestli dokáže tu transkripci udělat tak, že ona se potom hraje a zůstane v tom repertoáru, anebo to tvoří samozřejmě takové ty právem zapomenuté, bych řekl, transkripce, kterých samozřejmě je na internetu milion. A to ale rozhodně není případ Rachmaninova.
1: No, říkal jste, že je to postromantický přežitek. Já bych řekl, že u některých nástrojů nebo obsazení ty transkripce jsou nutnost vyloženě, protože některé nástroje nemají dost literatury prostě a ty samozřejmě transkripce potřebují.
0: Ale myslel jsem, že třeba v tom klavíru, protože tam samozřejmě, když by se na to... Chápu i názor, že si člověk může říct, že té klavírní literatury jako originální je takové množství, proč vlastně dělat ty transkripce, ale já si myslím, že je to zajímavé a ten skladatel vlastně na tom předvede ještě něco vlastně úplně jiného než takovou tu čistě tvůrčí práci. Je to jinak tvůrčí.
1: Jsou tady tedy díla různých skladatelů, zmínil jste Johanna Sebastiana Bacha, najdeme tady Schuberta, Mussorgského, Bizeta, Fritze Kreislera také, který sám byl autorem mnoha transkripcí samozřejmě, a nebo třeba i France Lista. To mě zaujalo na konci je Uherská rapsodie číslo 20 smol, která je vlastně původně už určená pro klavír, ta listova, ano. Tak co na tom ten Rachmaninov vlastně teda ještě upravoval?
0: Ta je tam z důvodu, že vlastně ta listová rapsodie, tam před koncem, před poslední stránkou, kdy už je většinou pianista úplně zničený, obsahuje ještě místo pro virtuózní kadenci. A tu Rachmaninov zkomponoval a to je natolik geniální, že jsem se jí vlastně rozhodl tam zařadit a dělávají to i jiní klaviristé, kteří natočili taky kompletní transkripce, ono to tam vlastně se do toho hodí.
1: Takže to není celé přepsané ta skladba, ale je tam jenom Rachmaninova kadence. Rozumím, ano. Tak zmínil jste Johanna Sebastiana Bacha, pojďme si tedy teď poslechnout Preludium z partity číslo 3 E-dur, což je skladba, která celé toto album otevírá a je to skladba původně pro housle.
0: Přesně tak.
1: Myslel jste na ty původní nástroje nebo na ta původní obsazení, když jste to nahrával? Měl jste to v hlavě, tu představu toho zvuku třeba těch houslí?
0: Určitě, určitě jsem se tím inspiroval, ale konkrétně tady to Preludium je to, o kterém jsem mluvil před chvílí. To je ta skladba, kterou Bach opravdu má nejméně třikrát v tom svém díle a on ji má taky v orchestrální podobě a já si myslím, že ono skoro ještě víc funguje, když si člověk představí u toho ten orchestr a myslím si, že ke konci té transkripce vlastně to tak může i znít, když tam Rachmaninov přidal spoustu hlasů a harmonií.
1: Pojďme si tedy teď poslechnout tuto skladbu Johanna Sebastiana Bacha, Preludium z partity číslo 3 E-dur. Na klavír v transkripci Sergeje Rachmaninova nám ji zahraje pianista Marek Kozák, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je Marek Kozák z jeho nejnovějšího alba s klavírními transkripcemi vytvořenými Sergejem Rachmaninovem. Pocházela tato ukázka. Byla to tedy první část partity číslo 3 E-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Jaká je tedy vlastně technická náročnost těch transkripcí, protože je známo, že Rachmaninov samozřejmě se nehraje úplně snadno, jeden prst nezůstane často nevyužit, tak je to případ i těchto transkripcí, že jsou napsány v takové té jeho typické hutné náročné sazbě?
1: Je to přesně tak, jak říkáte, a navíc já bych řekl, že to je ještě maličko obtížnější než třeba ty jeho originální skladby, protože člověk tam musí, nebo měl by, alespoň trochu myslet i na tu původní předlohu. A ono často, ať už je to ten Bach, nebo je to Mendelssohnovo skerco ze Snů noci svatojánské, tak ono, ta hudba, ta původní předloha je velmi průzračná a čistá. A člověk má velký úkol, klavirista má velký úkol, jako vystihnout takový balanc mezi tou průzračností, ale těmi všemi protihlasy, které tam ten Rachmaninov domyslel. A to si myslím, že to je velký oříšek.
0: Měnil tam třeba i něco z hlediska formy v těch skladbách, nebo jsou to aranžmá jenom prostě ve stylu jako zachování toho původního obsahu, pouze převedení pro klavír?
1: Je to strašně zajímavá otázka tohle, protože někde ano a někde ne.
0: Aha.
1: A mám pocit, že to bral tak i trošku z hlediska té starší hudby, kterou vlastně nechal v té opravdu původní, tam jako nezměnil, neubral tam žádné takty, tak tam to zůstává. Ale například třeba udělal jeho současníka Fritze Kreislera, s kterým on taky koncertoval velmi často a byli to dobří přátelé, tak tam třeba dokomponoval virtuózní kadenci uprostřed, nebo vsunul tam introdukci, nebo celý díl jako posunul, zmoduloval ho do jiných tónin. Takže tam on si takzvaně dovolil více.
0: Tak asi to byli jeho současníci, nebo v případě Kreislera i
1: možná
0: jeho známý, tak možná se ho zeptal, nebo k němu prostě neměl takovou úctu jako k Bachovi. Že jo,
1: a to já si myslím, že úctu měl, ale myslím si, že to bral jako něco, kde to vlastně ten styl snese, ale u toho Bacha možná, že tam byl takový větší respekt.
0: Vy jste říkal, že je vizitkou toho transkriptora, jestli se to tak říká, jestli jsou ty jeho transkripce jaksi životné, jestli se hrávají nebo ne, tak jak je to v případě těchto skladeb, hrávají se často?
1: No, řekl bych, že poslední dobou docela jo. Když jsem byl někdy na klavírních soutěžích, tak to občas nějací kolegové zařadili do svého repertoáru. Je to takové jako příjemné jako ozvláštnění.
0: A kdo třeba to nahrál, když jste zmiňoval už některé kompletní nahrávky jiné?
1: Tak v rámci kompletu to má třeba Vladimír Aškenázy, nebo taky Garrick Olson to natočil.
0: A inspiroval jste se tím nějak, nebo jste vycházel čistě z těch not?
1: Tak vždycky se člověk inspiruje, když to slyší, ale nebral jsem to tak, že bych jako chtěl jsem najít ten svůj přístup k tomu.
0: Co vlastně Rachmaninov samotný jako pianista, vy jste říkal, že existuje i spousta jeho vlastních nahrávek,
1: všechno,
0: kde hraje.
1: Všechno z toho vlastně z těch transkripcí on natočil a to je strašně zajímavé slyšet.
0: A v čem vás tedy třeba jeho hra jak si inspiruje, nebo v čem vám přijde pozoruhodná?
1: No tak ona je fascinující z mnoha důvodů. Tak úplně jako asi nejvíc fascinující v dnešní době je možná to, že si, když si představíme, že on natáčel, jako když začínal nahrávací průmysl a byly to úplně ty první nahrávky vůbec, co vznikaly. Jo? To znamená, že neexistoval žádný střih. A když si vezmete, jak ty transkripce jsou neuvěřitelně těžké, tak to znamenalo, že on to musel zahrát od začátku do konce. A tím pádem to je opravdu neuvěřitelné. To už jako v dnešní době si myslím, že to já teda osobně vůbec nemám rád, jo, ale někdy ty nahrávky vznikají i tak, že se to točí po 4 taktích. A to samozřejmě potom podle mě ten výsledek je slyšet, jo. Ale ty možnosti dneska prostě jsou a tenkrát nebyly. Tak to si myslím, že to je další důkaz toho, jaký on byl jako virtuos.
0: No a tohle jsou ještě poměrně krátké skladby, že jo, ale on má nahrávky i třeba těch variací na Paganiniho téma, že jo, a podobné dlouhé kusy.
1: No ale jako já bych to nezlehčoval, no zkuš, jako tu Liebesfreud zahrát 10x za sebou, nebo i to Mendelssohnovo skerco. Já vím, že on o tom dokonce psal v nějakých pamětech, že třeba konkrétně s tou svojí nahrávkou Mendelssohnova skerca on vůbec spokojený nebyl a žárlil na svého dobrého kamaráda, Beno Mojzeviče, který tu skladbu natočil úplnou náhodou, protože mu zbyl jednou ve studiu čas a on už měl natočeno a zbývalo tam asi 10 nebo 12 minut v té natáčecí frekvenci. A oni se ho zeptali, jakože škoda to jako nevyužít ten čas a on už údajně byl oblečený, Beno Mojzevič, no a on říkal, tak já ještě zkusím něco zahrát. No a právě zahrál od začátku do konce to Mendozonovo skerco v úpravě Rachmaninova. A je to vlastně možná jedna z nejlepších nahrávek vůbec. A vím, že Rachmaninov, když ji slyšel, tak říkal, že to, on to tak dobře nezahraje.
0: Pojďme si poslechnout další ukázku z alba, které natočil můj dnešní host pianista Marek Kozák a které vyšlo 20. března u Suprafonu. Najdeme na něm klavírní transkripce vytvořené Sergejem Rachmaninovem a jedna z nich je skladba France Béra, která se jmenuje Polka de VR. Tak co znamená ten monogram VR?
1: Jsou to iniciály jména jeho otce, Vasil Rachmaninov, a je to skladba, která dlouho nebyla považována za transkripci, bylo to považováno za jeho vlastní skladbu. A nikdo taky dlouho nevěděl, kdo to byl Franz Baer, to byl totiž zapomenutý německý skladatel, který napsal takovou, řekl bych opravdu, odrhovačku z Kerco Polka. A na základě toho hlavního motivu Rachmaninov vytvořil tuhle krásnou skladbu.
0: Takže je to vlastně částečně i jeho autorská kompozice.
1: Ano, tady ano.
0: Pojďme si teď tuto polku poslechnout v podání pianisty Marka Kozáka, který je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha z nového alba Rachmaninov transkripce pianisty Marka Kozáka, který je dnes naším hostem. Jsme teď poslouchali skladbu Polka DVR, která je tedy společným dílem France Béra a Sergeje Rachmaninova, který pojmenoval tuto polku iniciály svého otce Vasila Rachmaninova. Jak vy vlastně se díváte na Rachmaninova z hlediska, řekněme, estetického, protože já znám spoustu lidí, kteří tu jeho hudbu považují za na hranici kýče, v některých případech až za ní. Řekněme, že je to takový trošku pop pozdního romantismu, možná v něčem. Vidíte vy v tom nějakou takovou podbízivost nebo efekt na úkor obsahu, což tomu někteří lidé vyčítají?
1: Nevidím, ale chápu, že si to asi někdo může myslet a taky jsem se s tím názorem setkal, ale tím, že jsem jako strávil několik let v různých knížkách o Rachmaninovi, tak si myslím, že to tak opravdu není. Já si myslím, že on se nedokázal přetvařovat a on byl upřímný a věrný tomu, co cítil a to psal. A to je vlastně taky důkaz toho, proč ta hudba pořád přežívá, protože vemte si, kdyby to byl kýč, proč by to hrálo tolik lidí a proč by to tolik lidí poslouchalo a proč by se to jako tak dlouho opakovalo, jo? Protože já si myslím, že...
0: Jako... Že kýč má omezenou trvanlivost, jako jo?
1: Já si trochu myslím, že jo.
0: No asi jo, no asi na tom něco bude.
1: No a on to taky jako, on samozřejmě byl současníkem, vlastně v jeho současníci, jako třeba jako Stravinský nebo Schönberg, prostě psali už úplně jinou hudbu a vím, že se ho na to ptali jako v rozhovoru, proč vlastně on píše takhle, ale on říkal, že nemůže psát něco, co necítí. A to je vlastně strašně hezké, to znamená, že on byl upřímný a tím pádem tomu ti lidi věří. A jasně, někomu se to třeba nelíbí, někomu to přijde eklektické, někomu to přijde jako, jak jste to říkal, kýč?
0: No někdo tomu tak opravdu říká, no. Tak už jsem to taky slyšel. Ne, nesouhlasíte.
1: Já s tím nesouhlasím.
0: Je pravda, že takovou tu určitou jako přímost toho sdělení má ten Rachmaninov společnou i s Čajkovským, že jo, který byl do velké míry jeho přítelem a mentorem a vy jste taky zařadil na album, které jste vydal tedy nedávno u Suprafonu, Ukolébavku od Petra Iliče Čajkovského, pocházející z jeho 6 romancí v Rachmaninovově transkripci. Co byste nám řekl o této skladbě, kterou za chvíli uslyšíme.
1: Tato transkripce je vlastně jedna z posledních skladeb, kterou Rachmaninov vůbec napsal a natočil. Mm-hmm. Je to asi to z roku 41 a to už je vlastně krátce předtím, než on zemřel a on s tím Čajkovským měl takový zajímavý příběh. On ho poznal jako student, když studoval v Moskvě a setkal se s ním a Čajkovský na něho udělal velký dojem a bylo to, myslím si, oboustranné. A Čajkovský se mu snažil pomoct a vůbec je tam takový most v těch transkripcích obecně, protože Čajkovský Rachmaninovi zadal co by studentovi úkol, aby přepsal klavírní svitu z baletu Šípková růženka. A to bylo strašně zajímavé, protože to mu bylo asi tehdy 18 a on se snažil udělat na toho Čajkovského dojem, ale vůbec se mu to nepodařilo. A Čajkovský mu taky to dal patřičně najevo a řekl, že to jako není dobré a že jako by měl pracovat jinak a lépe. Ale já si myslím, že on právě na to potřeboval celý ten svůj život, aby vlastně získal všechny ty zkušenosti a on se k němu potom vrátil k té jeho tvorbě až úplně nakonec a tím zakončil vlastně tu dráhu jako skladatele i jako interpreta a je to taky poslední transkripce, kterou upravil.
0: Vlastně Rachmaninov byl velmi mladý, když Čajkovský zemřel, že jo, ještě a on mu dokonce věnoval, myslím, nějakou svoji svitu pro dva klavíry, kterou
1: taky, a
0: si vlastně pak Čajkovský už nestihl poslechnout.
1: To si nestihl poslechnout a taky jednostrý vlastně napsal na paměť jakoby té smrti Čajkovského, protože ho to docela silně zasáhlo.
0: Tak pojďme si teď poslechnout tuto Čajkovského Ukolébavku z cyklu 6 romancí v klavírní transkripci Sergeje Rachmaninova, jak ji natočil pianista Marek Kozák, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je klavírista Marek Kozák, který nám teď zahrál Ukolébavku původně od Petra Iliče Čajkovského z 6 romancí v klavírní transkripci Sergeje Rachmaninova. Právě úpravám skladeb různých autorů pro klavír od Sergeje Rachmaninova se Marek Kozák věnuje na svém nejnovějším albu, ze kterého tedy pocházela i tato ukázka. Tak pojďme teď trošku k jinému tématu, k vašim dalším solovým aktivitám. Vy v létě, jak jsem se četl, máte vystoupit s Českou filharmonií, hrát budete Gershwinův klavírní koncert. To bude vlastně váš debut s Českou filharmonií, nebo už jste s nimi vystupoval někdy?
1: Nevystupoval, bude to první koncert.
0: A při jaké to bude příležitosti?
1: Bude to v rámci jejich open airu na Hradčanském náměstí. A tento koncert je vlastně pro laureáty ceny Jiřího Bělohlávka.
0: Ano, tu vy vlastně jste dostal v roce 2025, loni.
1: Ano, a na to vždycky navazuje to vystoupení.
0: No, Gershwinův klavírní koncert, teda já mám moc rád, i když třeba Prokofjev o něm říkal, že je amatérský.
1: Fakt to, ani nevím.
0: To se o něm takhle vyjádřil nehezky, já ho možná mám radši než Prokofjevovi některé koncerty.
1: Já mám taky strašně rád.
0: Ale to je teda subjektivní. No, mně připadá třeba mnohem hezčí než třeba Rapsodie v modrém, teda na mnoha místech.
1: Já jsem původně měl hrát tu Rapsodii a nakonec bylo přání pana dirigenta, že bychom dali první větu z toho koncertu. Takže já se na to moc těším. Já jsem ten koncert jako student moc často poslouchal a říkal jsem si, že to je taky jeden z koncertů, který jednou musím hrát.
0: No, jsou tam krásné melodie, takové opravdu bluesového, takového charakteru. Dirigovat tedy bude Alen Altinoglu na tomto open air koncertě na Hradčanském náměstí, který samozřejmě pro fanoušky České filharmonie už je, řekl bych, takovou milou letní tradicí. No a taky jste ještě říkal, že vás čeká letos Dvořákův klavírní koncert v Baden-Badenu. To bude taky někdy v létě, nebo?
1: To bude chvíli předtím, to bude začátkem června.
0: No, Dvořákův klavírní koncert má poměrně špatnou pověst mezi klavíristy. Spousta z nich říká, že se velice špatně hraje, tak co je na tom pravdy?
1: No, tak do určité míry to pravda je, ale pro mě ten koncert je nádherný. Já ho mám v podstatě čím dál radši. Já s ním mám takový delší příběh, protože jsem ho měl hrát už před mnoha lety a pak přišel covid a několik koncertů zrovna s tímhle, s tím Dvořákovým koncertem se zrušilo, což mě mrzelo, ale ono se to pak naštěstí podařilo uspořádat později a dokonce jsem s tím byl i na turné, takže jsem ho hrál už víc než 10krát a je to nádherný zážitek, vždycky si ho zahrát znovu.
0: A čím to je, že se tak nepříjemně hraje? Je to tím, že by Dvořák jako neuměl tak dobře na klavír, aby to napsal lépe do těch prstů, nebo?
1: Já si nemyslím, že neuměl, ale on psal trošku jinak. On nepsal jako prvoplánově virtuózně, ale já si myslím, že člověk potřebuje asi delší čas na ten koncert, aby si ho takzvaně zažil a aby zjistil, jak vlastně na to, ale tak je to konec konců se vším, to se nedá říct jenom u toho, ale čím víc času vlastně je, tak ono pak ta interpretace uzrává.
0: Vy se věnujete taky pedagogické činnosti, platí ještě stále, že učíte na hudebním gymnáziu hlavního města Prahy?
1: Ano, platí.
0: Co se snažíte předat studentům, co je taková hlavní věc třeba kromě klavírní techniky, kterou se snažíte těm studentům nějak vštípit, nebo kterou by měl pianista podle vás mít?
1: Snažím se, aby jako ta technika byla hlavně prostředek k tomu vyjádření, aby pochopili, co chtějí. Protože to mám pocit, že to je nejdůležitější, probudit vlastně v lidech a i v sobě, aby vlastně takový ten vnitřní dirigent nebo ten režisér, ať už tomu řeknete jakkoliv, aby přesně věděl, co chce a v tu chvíli, kdy to ví, no tak pak samozřejmě to ještě musí umět udělat. To je ten druhý krok.
0: No, konkurence v tomto oboru je samozřejmě veliká, klavíristů je spousta, tak co by měl mít klavírista v dnešní době, aby se nějakým způsobem prosadil, nebo aby se mohl třeba profesionálně uplatnit vůbec?
1: To jsou těžké otázky, to na to asi není úplně jednoznačná odpověď, no ale myslím si, že už jsem trošku odpověděl i té předchozí odpovědi, že to jsou takové ty věci, na kterých by měl asi pracovat, no a ještě k tomu samozřejmě potřebuje určitou dávku štěstí a taky být ve správný moment na správném místě a taky umět se sociálníma sítěma, to já moc neumím. A tady tyhle ty věci, které už v dnešní době jsou jako důležité.
0: No, nebo to člověk musí samozřejmě mít na to agenturu, které to přenechá tady tyhle věci, pochopitelně. No, teď vám vyšla dvě alba v poměrně krátké době, jak jsme říkali, tak asi nemá ještě smysl se ptát na nějaké další třeba projekty nebo na nějaký další repertoár, který byste rád nahrál.
1: Nápadů mám spoustu a uvidíme, co z toho nakonec bude.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste byl dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Závěrem pořadu bych si jako takovou lirickou tečku možná pustil opět jednu píseň se Simonou Šaturovou, tedy tu úvodní píseň z vašeho alba Nocturno, což je Strausova píseň Die Nacht, neboli Noc, která tedy to album symbolicky otevírá. Naším dnešním hostem byl klavírista Marek Kozák, tak já vám ještě jednou moc děkuji za rozhovor, přeji vše dobré a budu se těšit někdy opět naslyšenou, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Jsme Klasik Praha.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
10: Klasik Praha.
12: Dnešní koncert bez smokingu bude na Klasik Praha patřit hudbě Gustava Mahlera. Gustav Mahler byl ve své době považován především za geniálního operního dirigenta, proslulého zejména výraznou šéfovskou érou ve Vídeňské dvorní opeře a v Metropolitní opeře v New Yorku. Jeho legendární výrok Můj čas teprve přijde se začal potvrzovat v průběhu 60. let a zejména v 70. letech 20. století. Mahlerovu symfonickou a písňovou tvorbu nejprve prosadil dirigent Leonard Bernstein. Zasloužil se o první kompletní stereofonní nahrávku jeho symfonií a také hostoval s jeho hudbou v Evropě. A definitivně si pak Mahlerova hudba získala širokou popularitu díky filmu Smrt v Benátkách z roku 1970 režiséra Luchina Viscontiho, který užívá hudbu Adagietta z Mahlerovy páté symfonie. A právě toto slavné dílo si připomeneme na Klasik Praha dnes večer. Mahlerova symfonie číslo 5 Cis mol vznikala v letech 1901 až 2, většinou v letních měsících, v době, kdy Mahler pobýval na svém letním sídle v rakouské vesnici Meiering. Premiéra se uskutečnila 18. října 1904 v Kolíně nad Rýnem a dirigoval tehdy sám autor. Konečná redakce této symfonie Protisk byla pak v roce 1911 poslední Mahlerovou prací. Mahlerovu symfonii číslo 5 Cis mol dnes večer zahraje Minnesotský orchestr a řídí Osmo Wenske. No a já vám přeji krásný večer.
10: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Když byla v 90. letech ve španělské Barceloně olympiáda, tak tam zazněla právě tato píseň, kterou jsme zahájili dnešní program na rádiu Klasik Praha z archivu osobností, u něhož vás vítá Ivan Dlask v tom období svátečním a mezisvátečním. No a naspívali samozřejmě Montserrat Caballé, kterou dobře znáte z našeho vysílání, ale dobře znáte i Freddieho Mercuryho určitě. Dnes jsme slyšeli tuhletu známou píseň v provedení Michaela Klucha a Petry Alvarez, kterou znáte samozřejmě třeba z opery Národního divadla. Já vám teď představím Freddieho Mercuryho, ale samozřejmě někoho jiného, protože mně se stalo, že mě jedna známá pozvala na koncert kapely, která se jmenuje Queenie, což asociuje kapelu Queen, na pražském výstavišti v Holešovicích, a tam jsem poprvé, si musím teda přiznat, slyšel tuto kapelu, a tak tady vítám frontmana alias tedy Freddieho Mercuryho, kterým je Michael Kluch.
1: Krásný den přeji a děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, Michale, já vás taky zdravím a je to opravdu, jsem se o vás dozvěděl až v tomhletom momentě, až teď zpětně, když jsem si připravoval tento pořad, tak jsem zjistil, že vy už jste samozřejmě zpíval v mnoha jiných věcech a nejenom Freddieho Mercuryho. Ale začněme od začátku, máte v rodině nějaké hudební předky?
1: No, mýho dědy bratranec byl Miroš Birka, takže ano, byť ty rodiny se nestýkaly, tak možná nějakým způsobem ty geny doproudily až ke mně.
0: Ale rodiče ne teda.
1: No, maminka nám zpívala vždycky ke spaní, že a podobně, ale rodiče rozhodně ne teda.
0: No a kdy jste se rozhodl pro to věnovat se muzice?
1: No, já jsem přestal někdy nebo ve 14. Jsem tu vášeň, kterou jsem měl k lednímu hokeji, který jsem tehdy hrál, tak jsem začal přesměrovat k hudbě. A to víte, člověk dospívá, je takový naivní, a tak nějak jsem si říkal, aniž bych o tom racionálně přemýšlel, že hudba by mohla být tím, co by mě zajímalo v těch dalších letech, takže jsem se plynule od toho puku přesunul k mikrofonu, ale zatím teda jenom doma amatérsky jsem si pospěvoval a asi po dvou letech, po třech letech mi napadlo, že bych to chtěl s někým sdílet a založil jsem takovou první garážovou kapelu. A tak jsme se protloukali těma garážema, až jsme skončili na pražském Opatově ve zkušebně s klukama, se kterými jsme si hráli mimo jiné Deep Purple a Led Zeppelin a podobně, až jsme zjistili, že nás všechny baví hudba kapely Queen. A začali jsme si ty Queeny hrát pořád dokola, až jsme zjistili, že máme nějakých 8 písniček a řekli jsme si, hele, tak co kdybychom se na ty Queeny, ještě řeknu, pojali jsme podezření, že nám to jde, a řekli jsme si, co kdybychom se tedy zaměřili pouze na ty Queeny, a asi po půl roce jsme měli první koncert a tam se to jakoby stalo, že jsme si řekli tak a pojďme teda to dělat buď pořádně nebo vůbec.
0: A to byl rok?
1: No, to byl rok 2006.
0: Tak to už je poměrně dost dlouhá doba.
1: 20 let?
0: Utíká. No, 20 let, no. Vlastně výročí.
1: No.
0: V tomto příštím roce, teda, který nastane za pár dní. No a jinak, byste se nějak hudebně vzdělával někde?
1: Já chodím na zpěv už od roku 2009, takže až jsem začal až jakoby později, takže jsem v podstatě samouk, ale teď už vlastně ne. Můj profesor Pavel Toven Veselý je tím, kdo mi zajistil to, že ten hlas může neustále fungovat v rámci těchto z těch obrovských rozsahů kapely Queen.
0: Jak můžete třeba cvičit doma bez kapely?
1: No, můžete, ale je to takové, no teď nebudu si vymýšlet nějaký impertinentní přirovnání, jo, ale samozřejmě, že doma to nikdy nenacvičíte tak jakoby s tou emocí, kterou tam máte na tom jevišti, jo, takže existují různý cvičení, ať už teda hlasový, nebo si bubláte do vody přes brčko, tím regulujete tlak té bránice vlastně, jakoby, respektive tlak vody versus bránice, no, takže můžete, ale samozřejmě s tou kapelou je to jedinečný.
0: My tady budeme za chviličku zase poslouchat kapelu Queenie v čele s jejím frontmanem, tedy Michaelem Kluchem, ale když se ještě vrátíme do vašich začátků, tedy muzikálových, dejme tomu, protože vy jste se potom vlastně stal muzikálovým zpěvákem a já jsem na začátku říkal, že to nebyl jenom Freddie Mercury, ale vytvořil jste i další role. Pojď mi některé připomenout.
1: Velice rád, protože muzikál bylo vlastně něco, kam já jsem v tom roce 2012-13 vlastně utekl od svojí kapely, jo, protože my jsme to tou dobou dělali teprve teda 6 let, ale samozřejmě člověk člověk má nějaký ambice, nebo spíše jako se hledáte, nebo já jsem se hledal v té době hudebně. A za tu příležitost, a vlastně asi nejhezčí roli, kterou jsem stvárnil, což byl Roger Davis krásného muzikálu Rent broadwayského, který měl asi 8000 repríz, opravdu je to fenomén. Byť tady u nás není moc známý, tak vlastně já jsem se tam naučil spoustu věcí, které jsem si pak zpětně vlastně promítal i do té role toho Freddyho, kterou stvárňuji, která se stala v podstatě mojí životní. A naopak bych řekl, že mě to vlastně pomohlo to uchopit takovým způsobem, že možná, že i zatím se skrývá ten náš úspěch v vozovkách, to, že toho diváka baví chodit na naše koncerty neustále, protože jsem vlastně pochopil, co to je ta role. Jo, že na tom jevišti vlastně nejste za Michala Klucha, ale v podstatě tam nejste ani za toho Freddyho, jo, ale jste tam za nějakou jako kombinaci, protože vy vlastně vytváříte nějaký charakter, který na jednu stranu ty diváci znají, nebo si ho představují, když to je imaginární postava, ale zároveň, pokud tam nedáte trošku sama sebe, tak to taky nemá vlastně tu hloubku. Jo? Takže vlastně spojete tam ty dva světy a tohle, když se podaří, tak si myslím, že jako vznikne ta divadelní nebo muzikálová nebo hudební magie, nebo jak to chceme nazvat.
0: Teď jste mluvil zatím o tom muzikálu Rent. Vrátíme se třeba k dalším vašim projektům později, protože musíme taky pustit hudbu.
1: Jasně.
0: Takže vás poprosím o další ukázku, co to bude.
1: Tak já bych teď trošku přeskočil do roku 25, kdy jsme s Janáčkou Filharmonií pod vedením Stanislava Vavřínka udělali takové velké koncerty, dva v O2 Areně. A tohle je píseň, kterou jsme tam zahajovali. Ten koncert jmenuje se Innuendo a je od kapely Queen, pochopitelně.

0: Já zase ještě doplním, že teď vám hrála nejenom skupina Queenie, ale také Janáčkova filharmonie Ostrava v čele se Stanislavem Vavřínkem, co by dirigentem v tomto případě. Tak to byl jeden z takových obrovských projektů v O2 aréně. Je to asi dobrý pocit tam být? Bylo plno vůbec tenkrát?
1: Jo, bylo plno, bylo plno. Tak on to byl už náš 7. koncert v O2 aréně samostatný.
0: Celkem,
1: no. Takže my už si z toho děláme legraci, že už bychom měli dostat nějaký klíče od té arény a podobně, ale nechci to brát na lehkou váhu, no, je to vždycky samozřejmě obrovský nervy. I s těma přípravama, já totiž ty koncerty, kromě toho, že tam zpívám, taky produkuji, což samozřejmě je prostě náročné. A navíc tady to nebylo jenom o nás, bylo to i o té Janáčkově filharmonii, takže chtěli jsme, aby se to podařilo. Přivezli jsme nový formát zvuku, on už teda není úplně tak nový, ale byli jsme teprve třetí interpret, kdo ho v O2 aréně použil. Tak je to vlastně, abych to jenom trošku laicky popsal, nemáte tam dva reproduktory, ale máte jich tam 9. To znamená, že vlastně vy eliminujete takový ty odrazy zvuku nepříjemný. Ten formát se teda mimochodem jmenuje Lisa od L Acoustics a vlastně dokážete i díky tomuhle formátu prostorově zvýrazňovat jednotlivé nástroje, ať už zleva doprava nebo i do hloubky. To znamená, že ať už sedíte kdekoliv v té hale, nebo dejme tomu na 90% místech té haly, tak byste měl umět jakoby vnímat, že ta kytara hraje skutečně zleva nebo zprava, nebo že ten nástroj je možná trošku v pozadí nebo v popředí. A myslím si, že i to napomohlo tomu, že jsme měli neuvěřitelný ohlasy na ten koncert a rádi bychom ho zopakovali.
0: Tak třeba se to podaří zase v Brzku a pak budou naši posluchači mít možná možnost vás slyšet.
1: Možná dneska, že už je i v prodeji, tak uvidíme.
0: Aha, tak to nevím. To se musí posluchači teda podívat na některé internetové stránky, nejlépe O2 arény.
1: Přesně tak.
0: No, vraťme se k tomu muzikálovému herectví, protože ten muzikál je náročný obor. Oni většinou lidi si říkají, tak to je takové jako krajový žánr, to vůbec není pravda, tam se snoubí herectví, pohyb, zpěv a tak dále. S tím pohybem asi jste taky neměl problém.
1: Měl, já nejsem tanečník, ono to vypadá, že do toho Freddyho jsem se nějak stylizoval, že se umím hejbat, ale já vlastně o tom moc nepřemýšlím a ten Freddy měl tu obrovskou výhodu, že on taky ne, jo. On prostě nechal proudit přes sebe tu muziku a nějak jako expresivně se vyjadřoval na tom jevišti, což mě jakoby, nechci říct, že jde to, ať posoudí divák, ale jako cítím se v tom rozhodně líp, než když jdu tančit na diskotéku, jo. Takže v okamžiku, kdy přijde choreograf a snaží se mě natlačit do nějaké pohybové kreace, tak to je opravdu náročné, jak pro mě, tak i pro toho choreografa, ale muzikál je především o trpělivosti, protože když se to představení připravuje, tak strávíte 2 měsíce někde v nějaký zkušebně nebo prostě, kde často, i když jste třeba hlavní role, hlavní představitel, tak čekáte někde, než na vás přijde řada, protože samozřejmě ono se to nedá úplně naplánovat ideálně, zvlášť když jsou to nějaké skupinové scény. Takže to je vlastně věc, kterou jsem se taky hodně naučil, trpělivost. A vlastně svým

0: Freddy. A bylo vlastně o Freddym, tady v divadle Radka Brzobohatého. To si moc cením samozřejmě, protože pro mě to je taková satisfakce. Ono samozřejmě ten obor náš tribute je jako často pejorativně pojímán, ale přitom jako my se musíme ty písničky naučit zahrát a trénovat úplně stejně jako třeba ty hráči v Janáčkově filharmonii nebo v jakýmkoliv jiném tělesu. Ale co bych docela rád jako vypíchnul, tak i vlastně muzikál Touha, kde jsem stvárnil taky toho hlavního představitele Benedikta Berouska od Daniela Landy, respektive Miriam Landy, protože vlastně Dan Landa byl první hudba, kterou jsem si kdy začal zpívat. Jo? A vlastně takže jsem taky pocítil jakýsi uzavřený cyklus a bylo to pro mě jako velmi příjemné.
1: Dobře, tak to bylo jedno z dalších představení. A teď už se teda soustředujete jenom na Freddyho Mercuryho.
0: Já už teď asi nemám čas, moc rád bych se vrátil do divadla, ale já už teď asi na to nemám prostě čas. A ty dva měsíce někde, kde trávíte. Tím, že jsem se ponořil do produkce naší kapely a děláme často letní koncerty, teď se chystáme do zahraničí, chystáme se zopakovat tu O2 arenu, ale nejenom O2 arenu, chtěli bychom do Ostrava areny z Janáčkovou filharmonií, chtěli bychom do nové brněnské haly, která brzo bude otevřena. Takže
1: je to hodně. Je to hodně a hodně i muziky, takže musíme zase něco pustit. Já jsem vás prosil, abyste to udělal, abyste přinesl do našeho studia nejenom tedy nahrávky skupiny Queenie, ale i třeba něco málo opravdu, co se do našeho pořadu vejde, co rád posloucháte. Jak je to obecně? Posloucháte vůbec muziku? Většina lidí říká, že když se jí zabývá, takže už pak má raději ticho.
0: No, já jsem tím nechtěl začínat, aby to nevypadalo, že vám nějak jakoby se snažím pochlebovat, ale já v autě opravdu poslouchám, když rádio, tak rádio klasik.
1: To děkujem.
0: A mimořádně jsem se těšil na to dnešní setkání. Mimochodem, když jste mi volal, tak jsem seděl zrovna v zámecký kavárně v Českém Krumlově a úplně jsem nadskočil, takže ještě jednou děkuji za pozvání. Ale poslouchám muziku různorodou. Přemýšlel jsem o tom, co bych tady posluchačům pustil, abych je třeba k něčemu inspiroval, aby si poslechli něco nového. A mimo jiné teda poslouchám islandskou kapelu Low Roar, což by se dalo přeložit jako takový tichý řev vlastně. A je to opravdu taková jako melancholická, elektronická, ambientní muzika, zkrátka islandská. A tahle ta písnička se jmenuje Waiting. Tak si ji pojďme poslechnout.
2: Since I licked you clean and left with no complaints.

0: Zažili jste píseň s názvem Waiting od kapely Low Roar, tedy islandské kapely. Jedno z přání, které jsem rád splnil svému dnešnímu hostovi Michálu Kluchovi, kterého tady zpovídám především tedy, a budeme se o tom bavit dál, jako českého Freddieho Mercuryho. Ale když jste na jevišti, vžíváte si nějak hodně do té postavy, nebo jste tam pořád za sebe?
1: No, ale je to ta kombinace, o které jsem hovořil, že vlastně vy tam musíte pustit trochu toho Freddieho Mercuryho, ale i toho Michala Klucha, aby to bylo autentické. To je asi, řekl bych, ten rozdíl mezi divadlem a amatérským divadlem, že zkrátka tam necháte přes sebe tu energii proudit a divák vám věří, že sleduje v úzovkách Freddieho Mercuryho na jevišti. Vlastně, když se tahle iluze podaří, tak je to splněný úkol. A jinak já to nemám moc rád, to označení český Freddie Mercury, protože...
0: Tak to se omlouvám.
1: Ne, to je v pohodě, ale jsem rád, že to vlastně můžu vysvětlit, jo, protože já se jakoby necítím být Freddie Mercuryem. Navíc Freddie Mercury byl komplexní jednotlivec, který skládal hudbu, měl nějaký umělecký přesah a samozřejmě byl geniální zpěvák a vlastně geniální skladatel, což já se úplně nepovažuji, a takže bych to nerad takhle zlehčoval, ale je pravda, že ta role už je prostě moje a cítím se v ní dobře, nicméně samozřejmě taky někdy řešíte svoje soukromé věci a musíte se o to umět na tom jevišti odpoutat, a to je asi ten rozdíl zase mezi tou profesí, kdy pokud jste schopný to vlastně opakovat tu performance, aniž by tam bylo znát, že vám třeba není dobře, tak to je ta profesionalita a o to se s kapelou snažíme.
0: No, mimochodem, jste taky moderátorem na tom jevišti, protože uvádíte ten koncert v českém jazyce.
1: No, i v anglickém samozřejmě,
0: nebo
1: když
0: tam,
1: jsme v zahraničí,
0: potřeba, jasně.
1: Ale já teda se přiznám, že já si nikdy nechystám, co chci říct. Často to lovím z paty, občas mě napadne nějaký můj interní způsob humoru, který pak třeba není úplně chápán, jo, ty lidi, co mě znají, slyší, tak to třeba pochopí. Ale takže určitě moderátorem se necítím být, nicméně jakýmsi konferenciérem toho našeho koncertu, ano.
0: Dobře, tak my jsme si taky ten dnešní rozhovor nějak nepřipravovali dopředu.
1: Jo.
0: Povídáme si, jako to děláme tady v těchto pořadech s ostatními hosty. Tak pustíme si asi ještě další skladbu, aby se nám vešlo do programu všecko, co jste vybral teď teda od vás, od Queenie.
1: Ano, toto je píseň z naší zahrádky, no, jak bych to tak řekl. A připravili jsme ji pro náš první koncert v O2 Areně, abychom právě trošku jakoby oddělili... Nebo abychom přinesli zkrátka něco nového, jo? Aby to nebylo jenom o tom, že tady reinterpretujeme písně, který zná každý, ale že taky třeba umíme přinést něco nového. Na druhou stranu pak končíte stejně u toho, že ty písně jsou tak geniální, že to nejde prostě ničím přebít. Jo? Ale tahle ta píseň se jmenuje Let Me, máme ji moc rádi a ať si diváci, posluchači, pardon, užijí.

0: Tak teď jsme trošku odbočili, hrála vám skupina Queenie, ale nikoliv tedy skladbu, kterou hrála skupina Queen, byla to vlastní tvorba s názvem Let Me, ještě možná uslyšíme něco, nevím teď, co se nám dostane ještě hudebně do našeho programu, ale chci se teď zeptat vůbec na vaše koncerty za těch téměř už uplynulých 20 let, kolik jich bylo, máte to spočítané nějak?
1: No, dopočítali jsme se k číslu 1400 a pak jsme to nějak přestali měřit, takže každý rok si přidáme nějakých 60 koncertů a tak možná, že dneska už je to 1500, já nevím. Ale je to kolem 1400 asi, no.
0: Vy jste často vystupovali nebo vystupujete taky v zahraničí, já jsem dokonce z vašich webových stránek měl pocit, že těch zahraničních koncertů je víc jak českých.
1: Tak jestli máte ten pocit, tak jsem za něj rád.
0: Alespoň na to období, co je tam vypsáno tedy. To, co se na vás chystá, a hráli jste i na některých významných akcích, třeba před královnou Alžbětou II, ještě když žila, to bylo myslím na 91.
1: Ano.
0: Mám takový dojem. No a pak taky jsem se chtěl zeptat ještě na spolupráci s jedním člověkem, o kterém asi naši posluchači vědí, a to je Peter Freestone, který se rozhodl žít v České republice, byl to, říkám to dobře, osobní komorník.
1: Tajemník.
0: Tajemník, něco takového.
1: Tak.
0: Píš tajemník Freddieho Mercuryho. Tak můžete nám o tom pánovi něco říci?
1: To je velmi milý, srdečný člověk s nádhernou angličtinou, takže rozhovor s ním je vždy inspirativní, nejenom teda po stránce informativní, ale i po stránce anglikofonní, řekněme, nebo lingvistické. A ano, on se rozhodl žít tady, asi já nejsem nějak ta správná osoba, asi abych vysvětloval proč, ale on často říká, že to byly sympatie k české kultuře, k tomu způsobu, jak tady žijeme a asi k tomu, jestli v těch 90. letech představíte, co tedy, nebo kolem toho roku 2000, jestli představíte, co hrálo tehdy v MTV, tak tady pořád ještě ty písničky jako byly trošku jiný, jo? Takže mu to asi bylo sympatičtější. Ale já se s ním v tomto potkávám, protože my jsme procestovali s kapelou asi 25 zemí světa a samozřejmě ne, že bychom všude strávili měsíce, takže nechci dělat chytrýho, ale já sám často nebo rád cestuji a musím říct, že ta Česká republika mi vychází pořád jako takový krásný jako střed opravdu, nechci říct průměr, ale prostě střed těch životních aspektů a já se mu vlastně nedivím.
0: To je pravda, ale já jsem spíš myslel, že jste taky od něj načerpal nějaké poznatky o Mercurym, nebo jste to nedělal?
1: Jo, tak samozřejmě jsme se o tom bavili, ale víte co, já jsem takový, že já, když mi něco neřeknete, já se nezeptám, jo, protože ptát se třeba na to, jaký byly ty večírky, jestli je to pravda a teda, tak mi by to přišlo žinantní trošku, takže mě spíš jako zaujalo to, že třeba Freddy si míchal takovou speciální tekutinu, zkrátka horká voda, citron a med, a tomu pomáhalo před koncertem k téhle hlasový performance, k té hlasový přípravě. Pak jsem ale zjistil, že to měli často i jiný kapely ve svých riderech, jo. Třeba myslím, že to měl dokonce i David Bowie a podobně, takže a je to velmi dobré, teda opravdu vás to jako připraví na ten výkon. No a jo, jasně, že jsme se bavili o Freddym jako takovým a potvrzuji, že tedy ten Freddy měl v podstatě dvě tváře. Jedna byla ta na tom jevišti, kdy byl ten dynamický, energetický člověk a pak teda velmi taky srdečný člověk ve svém soukromí.
0: Dobře, nakonec jsme viděli film, který jako vždycky je to taková trošku úprava toho, jak to ve skutečnosti bylo, ale jinak film byl slušný.
1: Mně se to moc líbilo, já samozřejmě jsem z oboru, takže z toho divadelního, takže chápu divadelní licenci, že se to trošku musí udělat, aby to fungovalo divácky. A já jsem to tomu Ramimu Malekovi v podstatě sežral, i když mám pocit, že tam možná, zvláště při té pódiové prezentaci, byl trošku křečovitý, ale to já jako nejsem odborník, získal
0: jasně
1: Oscara. Že jo,
0: ale takže on to snad i sám zpíval.
1: Ne, Rami Malek ne. To byly původní vokály Freddieho Mercuryho, plus tam byly vokály Marka Martella, který naspíval takové ty, to je mimochodem teda zpěvák, který má velmi blízko barvou hlasu k Freddiemu. Možná mu třeba někde zaskýbí ta energie, ale jako barevně je to velice, to je neuvěřitelný v podstatě. No a on zpíval ty věci, které zkrátka neměli v nahrávacím studiu od toho Freddieho.
0: Tak to bylo takové trošku jenom odbočení. Já se vás ještě zeptám na jednu věc, která mě teď napadla, jak široký je váš repertoár právě té skupiny Queen, té původní.
1: Mám pocit, a taky už jsme to dlouho nepočítali, že máme dokonce kolem 90 písní, co jsme zahráli za těch 20 let různě. No, ve finále stejně skončíte u Bohemian Rhapsody a I Want to Break Free, to by vám divák neodpustil, jo? Ale my se každý rok snažíme přinést něco, co jsme buď ještě nehráli, nebo dlouho nehráli, co jsou takové perličky. Ale je to těžké, protože ty Queeny mají takový hitů a že vlastně spíš není otázkou, co zahrajeme, ale co nezahrajeme.
0: Tak teď si zase pustíme ale muziku a bude to zase váš vlastní výběr někoho jiného.
1: Tohle to je nádherná věc, kterou jsem objevil ve švýcarském Montré, když jsem tam byl kdysi na nějaké dovolené. My jsme tam mimochodem i s kapelou hráli. Tam je totiž taková obrovská slezina fanoušků. Každý rok se to koná. Příští rok tam opět vystoupíme ku výročí 80. narozeninám Freddieho Mercuryho, což bude taková jako opravdu veliká oslava, takže si vážíme toho, že nás pozvali. Nicméně tohle jsem tam objevil, tohoto interpreta ve švýcarské MTV v roce 2004, tuším. To ještě Queeny neexistovaly. A jmenuje se, je to francouzský zpěvák Renan Luce a píseň se jmenuje C'était musique.

0: Skončila další píseň, splněno další přání mého dnešního hosta Michala Klucha, tedy byla to Sete Music, tak jak se jmenoval zpěvák, jste říkal Ranan Lus, jestli to čtu správně.
1: Ano.
0: A my už se blížíme k závěru našeho pořadu, ono vždycky to povídání rychle utíká. A tak se na závěr zeptám, co teda chystáte novému, už jste říkal, že možná budou v prodeji lístky do O2 Areny, ale pak budete jezdit, jak jsem se koukal, po novém roce i dál do zahraničí, vystupovat i tady v menších sálech. Zajímá mě vždycky, třeba mě to říkají i operní pěvci a tak dále, že publikum je taky vždycky jiné. Máte s tím podobné zkušenosti? Nebo ne, úplně jiné.
1: Jo, jo. Ale... jo, jakoby je to pravda. Reakce. Samozřejmě jsme zažili v nádherném, v podstatě koncertním sále Palau de la Música Catalana v Barceloně, který jsme vyprodali asi třikrát, tuším. Jsme zažili nádherný publikum, až bych řekl fotbalový. To opravdu se vymykalo. Jinak je pravda, že třeba německý divák si počká první dvě, tři písničky, než ho přesvědčíte, že skutečně ty peníze utratil správně. Český divák je takový jako srdečnější, řekněme. To slovo používám nějak často dneska. Skandinávský divák je zase vzdělanější, bych řekl, jo, více ocení takový ty kytarový solo nebo ty těžký party. Ale ve finále já to nemám rád, to srovnávání, protože ono taky záleží, jestli je zrovna pondělí nebo pátek, jo. Jestli ty lidi jdou na drink nebo z něho teprve, nebo už na něm byli, jo. Takže je to těžký, ale já mám prostě rád, že je výborný zvuk, když jsme všichni zdraví, mně se zpívá dobře a to pak jako i ta energie na tom jevišti je prostě znát.
0: Byla znát i na tom koncertě, na kterém jsem byl já, takže můžeme někam pozvat?
1: No můžeme, a třeba zrovna sem, protože na Křižíkově fontáně vystoupíme, a teď nevím, jestli ten datum jsem zapomněl, 11. srpna 26, teda
0: je
1: samozřejmě.
0: To v srpnu.
1: Je to v srpnu, my máme 20 let, budeme slavit celé léto, máme tam nějakých, teď ještě přidáváme něco kolem 10 koncertů zkrátka po celé republice, chystáme na rok 27 právě koncerty s Janáčkou Filharmonií, tak snad se vše zadaří. A možná, že nás čeká i nějaký velký koncert, tak to ještě nevím, tak uvidíme. No, máme 20 let, tak něco se tam rýsuje, ale možná bych o tom vlastně asi nehovořil. Dokud není podepsaná smlouva a dokud nestojíte na jevišti, tak jako kdyby to nebylo.
0: Abychom to nezakřikli taky hlavně. Já vám moc děkuji v závěru našeho rozhovoru, že jste přišel do našeho studia. Vážím se tyky toho, že posloucháte Radio Klasik Praha, ale poprosím vás teď o závěrečnou skladbu. Zase to bude něco úplně jiného, tak říkejte.
1: Tak, teď to bude jako velmi specifická píseň, taková gospelovka, kterou s námi naspíval Maranatha Gospel Choir, což je pražský chorál, gospelovský soubor. A je to teda taky O2 Areny z roku 23 a ta píseň se jmenuje Let Me Live, je od Queen a je, myslím si, že se hodí takhle do té mezisváteční doby. Tak přeju krásný svátky všem a ať se daří a děkuji ještě jednou za pozvání.
0: No a protože těsně před novým rokem s velkým N, tak taky přejeme hodně zdraví do příštího roku a to též přeji i vám.
1: Přesně tak, já vám též a děkuji moc za pozvání.
0: Mým hostem byl Michal Kluch.